0: cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Celý týden bylo venku vedro jako prase. Všichni jsme byli nevychrápaní, všichni jsme byli nepříjemný, unavený. No tak jsem si v pátek říkal, že pořešíme něco úplně jednoduchého. Ptal jsem se, co máte po svý pravý ruce.
2: Teďka jdu do práce, jsem u Bulhara, takže vidím na magistrále zácpu jako prase, ale před chvilkou po pravý ruce jsem měl nádheru, protože jsem doprovázal 17-letou dceru na brigádu do práce, tak jsme si pokecali, bylo to super.
3: Helejte, já mám momentálně po svojí pravý ruce tohle malýho kluka.
4: Ahoj.
1: Já jsem se chvilku bál, co jsi tam vlastně vytáhnul, Vítku, ale třeba Ivošek, tak Ivošek ten se v pátek ráno kochal.
5: Ahoj, jdeme. Tak já jsem ve fitku a vedle mě stojí slečna, snaží si dělat něco s postou, stejně tak jako já.
1: No ale nebyl jediný, protože kochal se taky Luigi.
6: Ahoj, zdravím Spin. Já mám po pravý ruce řízeček pěkně na snídaní. To je bomba.
1: Ty vole, řízeček, hnedka takhle v 7:30 ráno k snídani. Čistá závěc, bráško. Každopádně, komu jsem moc nezáviděl, tak to byl Michal.
7: Po pravý ruce mám teďkon vlhčený ubrousky, kvůli tomu, že tady jdu někde zastavit a chyto mě akutní průjem, takže někde vyběhnu za svodidla.
1: No a kde jsi to vyposlil, Michale?
7: Já nevím, jestli můžu vůbec říct.
1: A tak řekni to.
7: Centru Prahy.
1: No tak v centru Prahy choďte hlavně opatrně, ať si třeba nezlomíte nohu. No a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

DJ Defcom Live Set na Rádiu Spin.

0: 5 hodin 57 minut, máme tady pondělíčko, pondělí 10. srpen.
1: No a svátek má dneska Vavřinec, takže všem Vávrům přejeme všechno nejlepší. Co se směješ?
0: Já říkám Vavřinec, ty vole, to je prostě jak jméno pro nějaký zvíře, ty vole. Jako
1: Vavřinec? Že... Fakt? Já znám dva Vavřince.
0: Fakt?
1: Jo.
0: A jsou starý?
1: Ne, vůbec jsou stejně starý jak já.
0: Fakt?
1: Aha.
0: Typa bych se asi nechtěl jmenovat Vavřinec.
1: Vávra? Super jméno?
0: Jako Vávra je dobrý, ale když ti někdo řekne Vavřinče.
1: No Vávro, Vavřinče ti nikdo neřekne.
0: A co když jo?
1: No tak to je v háji potom.
0: To je potom ve Vavřinci. No tak jo, tak přejeme krásný dobrý ráno všemu Rádia Spin. Good morning. Tak co bráško, jaký byl víkend?
1: Parádní, jdeme, parádní. Měli jsme tu hudební víkend, trepa animáky, takže já jsem tady vajboval na všechno, víš, Madagaskar, Zootropolis, všechno možný.
0: Tak
1: tady
0: příběh Žraloka, kámo, tam je
1: no jasně,
0: mega banger.
1: No jasně, Spider-Verse, že jo, to je celý jeden velký rap prostě. Takže já jsem si, tady jsem si užíval a potom přijela máma, takže na procházky hezký po Praze, 20 kiláčků v nohách.
0: Jsem čekal, že řekneš ty vole, že prostě jako hudební víkend jsem si užíval, pak přijela máma a šla to do pr...
1: Ne, já jsem ráda, jsme zase viděl po dvou měsících, takže...
0: Okay, jo, to je hezký. Každopádně my se jdeme podívat na to, co tady mezi 6 a 7 proberem. Já tady mám jednu radostnou zprávu, ale detaily si nechám až na příštích pár minut.
1: Dobrá, Dome. Víš, že nás čeká zatmění slunce?
0: Vím, že nás čeká zatmění slunce.
1: Výborně, tak já bych se na to rád podíval, ale ne úplně na tohle zatmění slunce, ale právě zrovna včera mamka mi úplně nahodila, protože říkala, víš, že ve středu bude, říkám, tyjo, nevím, jsem to nějak úplně zazdil. No a začal mi vyprávět o tom, co, jako, jak to prožívali tehdy, víš, a přišlo mi tak zajímavý, že jsem ti říkal, já ti to řeknu, Dome.
0: Ok, ale to si rád poslechnu, protože třeba takovouhle věc jako zažijeme znova ještě někdy.
1: Třeba, no počkej.
0: No, jako ve středu asi ne, ale třeba.
1: Myslím, že další zatmění slunce až 2100 něco, tak to asi nevím, jestli dáme.
0: A tak třeba do té doby někdo vymyslí lék na nesmrtelnost. Každopádně čeká nás taky poznávačka a celebrity voice lab.
1: Je to tak.
0: Tak zůstaň dělat u Rádia Spin, no a my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku. Tak, jak to vypadá?
1: No, tak venku po celé České republice průměrná teplota 21 stupňů Celsia.
0: Je to takový teplejší ráno trošku.
1: Takové teplejší, no, na většině území máme tak trošku zatažní nohy. To už kombinuju, že?
0: No, tak jako je to takový, oj, Morisí.
1: A jo, počkej, to můžeš, jo. Co se těch dnešních teplot týče, tak vystoupají někam na 33 stupňů Celsia. Po celé České republice plošně, jenom v tom Brnečku, tam bude zhruba 630, no, tam bude vedro, Morisí.
0: Moravák se nezapře.

0: No a oznámil, takže prostě čekají Mimčo. Jeho popisek byl naprosto jednoduchý. Klid před záplavama. No a záplavy jsou už tu do to chvíle tady, protože Smekvan je od středy táta.
1: No pro boha, tak to gratulujem.
0: Takže Smek přivítal na svět dceru a evidentně se to dlouho vstřebávalo a dlouho savilo, když se to oznámilo až včera, že jo? Tak jako přece jenom od středy už nějaký den uběh. Každopádně my přejeme hodně zdraví, hodně štěstí a samozřejmě gratulujeme. A naskytuje se důležitá otázka. Myslíš si, že Smek povede svoji cestu k hudbě?
1: Svoji cestu?
0: Svoji dceru.
1: Aha, svoji dceru. Se říkal se to za otázku. Smek už tu cestu k hudbě, tyjo, nasměroval. Jo, určitě. A myslím, já si myslím, že spoustu muzikantů má tady tohleto v sobě. Vím, že třeba můj kamarád, tak chtěl právě jako svému dítěti skládat různé písničky, aby v něm jako probudil hudební sluch už jako od útlého věku. Myslím, že ten Smek to má taky v sobě, že on tou hudbou žije, to je jasný.
0: To je pravda, ale zajímalo by mě, jestli jí povede jako do grajmu, anebo jestli prostě jako jí dá volnou ruku.
1: Ty kráso, představ si, jak ve třech letech ta dcera. Byl dvěma krásný jméno, já jsem to zjistil. Rina.
0: Rina, takové Rina. Hrozně hezký
1: no,
0: jméno.
1: No, vlastně takové netradiční. No a představ si to, jak vlastně v těch třeba třech letech, nebo kolik to je, má takový ten maličký mixážní pult pro děti.
0: A jde tohle, ne?
1: Předává si ty desky, yes. Ale mixí, kámo, s Míšou Růžičkou, víš, nebo s Michalem Svatbou, nebo něco.
0: No tak jo, každopádně gratulujeme ještě jednou.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu 6 hodin, 12 minut, olé, toreadore. No a nás čeká taková ta důležitá věc, a to je hra jménem Poznávačka, olé.
1: Je to přesně tak, poznávačce pravidelně každý všední ráno, hádáš vlastně cokoliv, co my si usmyslíme, že ti tady pustíme za ukázku.
0: Jo, může to být úplně cokoliv.
1: A nebo taky kdokoliv, ale může to být nějaká filmová postava, může to být nějaký rapper, může to být třeba film, seriál, a nebo něco dalšího.
0: Prostě. Nebo dom?
1: No to až spíš v celebrity v úslepu někdy.
0: Je tak celebrity.
1: Každopádně, dneska to bude takový trošičku pro pamětníky. To je jediná věc, kterou ti zatím dneska napovím. No a jdu ti pustit první ukázku, která má

0: Dvě vteřiny, takže se hodně, hodně musí soustředit, protože víc země už nedostaneš.
1: Tak to odpočítej.
0: Tři.
1: Dva.
0: Jedna.
1: Teď.
0: Více není potřeba, ne?
1: To na mě se nedívej, já nejsem pamětník.
0: Ale jak jako neznáš tuto legendu?
1: Jako moc ne, upřímně.
0: Tak kdo jí znáte, tak cinkněte nebo nahrávejte voiceovku do naší mobilní apky. Já si myslím, že ji tady někdo určitě bude znát.

0: neměl nic.
1: A hezky dobrý ráno, šup Rádia Spin, máme 6 hodin a taky 16 minut. Tomu ty dál posloucháš Rádio Spin, s tebou je Krištof a Dom.
2: Ahoj.
1: No a my se společně vracíme k naší dnešní poznávačce, která je čistá, jasná legenda, kterou si myslím, že zná naprosto jako celý svět, takže úplně všichni, kromě Krištofa.
2: Ne, tak já samozřejmě vím, co to je, ale musím říct, že mi to jako v životě nechytlo tolik, nevím proč.
1: Hele, mě taky ne, jakože tohle je věc, na kterou třeba koukala moje máma, když žihlila, tak ta koukala pravidelně na dvě věci, buď to na dnešní poznávačku, anebo na Kolomba, nic mezi prostě.
2: To je mi na dvě věci. Teda.
1: Dneska kouká na ulici teda, protože tohle už nikde moc nehrávají. Každopádně pouštěli jsme si tady pár minut zpátky jednu ukázku, tak pojďme si ji připomenout. Co, Krištofe?
2: Takový pianko prostě. Beethoven nebo tak něco určitě.
1: Každopádně máme tady taky nějakou nápovědu, a sice to, že jde o detektivní seriál.
2: Oj.
1: To si myslím, že bude taková jako docela zajímavá nápověda, ale tentokrát tam není žádný prostě jako typický detektiv s doutníkem a s béžovým kabátem. Tentokrát je tam detektivka. To si myslím, že je taky docela zajímavý. A navíc si asi nemusíme prozrazovat. Zatím tady máme pár tipů, tak uvidíme, jestli jsou správní, ale to si řekneme až za pár minut. Takže jestli tě napadá, co by to mohlo být, tak posílej dál svoje tipy.

0: 6 hodin 20 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Krištof a Dom. No a my pokračujeme v dnešní poznávačce, kde se už teda pomalu, ale jestli blížíme do finále. Na dnešní poznávačce jste hádali jeden detektivní seriál, který znají úplně všichni, kromě Krištofa.
1: No, ne, počkej, ty to překrucuješ proti mě, kámo, to vůbec. Vím, co to je za seriál, znám to, vím, co tam jde, ale prostě jsem jako neviděl těch 12 sérií, já se omlouvám.
0: Já taky ne, tak jako lekmo, protože prostě ty mi to máma kolikrát pustila místo kouzelné školky, protože u toho potřebovala žehlit. No a u kouzelné školky se prostě nežehlí dobře.
1: Já už jsem jiná generace než ty, no.
0: No, to je pravda, no. Každopádně, my si jdeme připomenout ukázku, která tady zazněla. No a víc jsme vám k tomu nedali. Maximálně to, že to je teda detektivka a že tam právě vystupuje detektivka, což je takový jako trošičku zvláštní, protože většinou tam bývá detektiv, takový ten týpeček prostě s béžovým, a teď jsem zapomněl to, ty vole, jak se
1: to jmenuje. No, tím ohozem,
0: jo,
1: a kloboukem,
0: pláštěm, ohozem, a taky ano. Prostě jako kloboukem a doutníkem, tak tady je paní bez doutníku, paní, která si píše svůj deníček a tak dál.
1: Já třeba jenom si představuji vždycky jako detektiva třeba Jirka, co je tady na Spinu, ten je za mě úplně prototyp detektiva.
0: Jakoby ono, akorát mu chybí ten klobouk, tyva. Ten nasazuje ale jenom v páteční pátračce.
1: To je pravda.
0: To je pravda.
1: Vlastně on dělá detektiva.
0: No jasně, dělá detektiva.
1: No pardon, to byla taková jako moje volná asociace a pojďme se podívat na to, co jste typovali. Takže přišlo nám toho opravdu hodně, zkusíme to letem světem nějak projet.
0: Přesně tak, takže Štrudle.
2: Ale není to náhodou, to je vražda napsala.
0: Tak to je první typ, to je vražda napsala, jdeme za Jirkou.
3: Jessica Fletcherová a seriál To je vražda napsala.
0: Tak dám market.
4: Tak na první dobrou, je to je vražda napsala, Jessica Fletcherová.
0: A co můžu říct, tak market tady byla ještě jedna, to se nám moc často nestává.
1: Akorát aplikaci.
0: Je to tak.
5: Čau kluci, myslíme si, že je to seriál To je vražda napsala.
0: Jo, tady je to samá vražda
1: myslíme,
0: napsala.
1: Myslíme, to nebylo jako úplně 100%.
0: No jako nebylo to 100%, ale tak my jsme ještě nic nepotvrdili, že jdeme na další typy, Boban.
6: Je to vražda napsala.
0: Tak to je další vražda napsala, tak co takovej fugas?
7: Tak dobré ráno, po týdnu na Spinu, je to Jessica Fletcherová, čau, fugas a dobré ráno všem.
1: No dobré ráno i tobě, Jessica Fletcherová.
0: Fugas vypadá, že měl nějakou dovču, každopádně ještě Karpík tady typoval, to je vražda napsala.
8: Čau, tady Karpík, dnešní poznávačka je seriál, to je vražda napsala.
1: Tak tady to bylo úplně rozhodný, ale.
0: Jako tady to bylo hodně rozhodný, ale bohužel vás klamu. Ne, já si srandu, je to je vražda napsala. Jakože takhle, jestli je nějaký intro k seriálu, který je fakt jako naprosto dokonalý, tak je to přesně ty vole.
1: Jako fakt minimálně ta písnička je legendární.
0: Jakože myslím si, že mezi intrama k čemukoliv, kromě Avengers teda, protože ty jsou samozřejmě na prvním místě, tak tohle je top 2 za mě.
1: No rozhodně.
0: Jako 100%. Miluju to. Ten seriál už tolik ne, ale to intro 100%.

0: ve tvých uších. Máme tu pondělí 10. srpna. Připomínáme, že svátek má Vavřinec, takže všem vávrům. Co je to méně tak vtipný, hoce?
1: Já nevím, ty vole, já prostě, když se řekne Vavřinec, tak já si představím Vačici, já nevím proč, ty vole.
0: Vačici? Já si třeba představím Otce Vavřince, jakožto literární postavu. A to mi řekni, z čeho je?
1: Nevím,
0: super, to nevadí, doma, nevadí.
1: Starý pověstí český třeba.
0: No ne, do Shakespearea musíš jít. Každopádně...
1: Nevadí.
0: Každopádně máme 6 hodin 26 minut, no a doma, co se teďka bude dít, já jsem úplně zmaten.
1: Tak my se teďka jdeme podívat na to tvoje zatmění slunce, že jo? To si myslím, že jako jsme tady týzovali pár minut zpátky.
0: Jasně.
1: No ale počkej, na to, aby jsme se mohli bavit o vesmíru. A... Potřebujeme patřičnou náledičku.
0: Jo, to mi dalo teďka úplně kopák do uší, tyjo, po ránu. Super, já jsem měl sluchátka na max. No každopádně právě jak jsem říkal chvilku zpátky, tak mě přijela máma a bavili jsme se o tom, že teďka ve středu bude zatmění slunce. Ne teda úplně úplný, ale jako bude hodně, hodně pozorovatelný, zvlášť teda v Čechách.
1: Něco přes 70%, ne?
0: Je to tak, no, ale v roce 99, pokud se nepletu, to bylo, no tak mamka říkala, že tehdy bylo snad 98% zatmění, jakože fakt skoro ultra. A jako panují o tom různý předsudky, já si pamatuju, jak kamarád mi týden zpátky právě říkal, že jo, si určitě myslel, že to je konec světa, tohleto. Není to úplně tak, jako byly tu nějaký menší obavy, ale spíš jako vím, že byli fascinovaní. A mamka tehdy říkala, že to bylo strašně surreální, že oni vleze na zahradu, že to jako budou pozorovat. Najednou to slunce jako začalo tak divně zacházet, za něco tam prostě nebylo, ani mrak, ani nic, najednou prostě tma.
1: Jasně.
0: Ptáci ustali zpívat, takže bylo nás úplně ticho, že jo, že si mysleli, že je prostě noc, tak říkali, okej, tak jdem chrápat, zalomili to, že jo.
1: Na 10 minut.
0: No jasně, takže úplně ticho, ale do toho právě třeba minutu potom, co začalo fakt jako stmívat, tak my jsme měli slepice tam na zahradě, že jo. To znamená, že slepice se úplně pobláznily a začaly tam běhat a kvokat, kámo, a dělat strašný bordel. Jako fakt, kdyby přišla apokalypsa, že jo. Ale říkala, že to bylo vlastně strašně krásný tady tohleto pozorovat. A já se těším, ty jo, já se taky asi někam půjdu podívat. Půjdeš taky ve středu?
1: Tak asi, jo, přemýšlím nad tím, že by se šel podívat třeba do Rýgráčů. Tam v podstatě vidět jako hezky, jako na
0: jo,
1: slunce.
0: Jo, já jsem tam v životě nebyl na západ slunce se podívat, takže nevím.
1: No, já taky ne, já jsem tam byl na jiný věci, ale na druhou stranu teda jako musím říct, že je to takový profláklý místo a ono to bude někdy večer, že ono to bude někdy
0: jo,
1: jako
0: jo, až kolem sedmé a potom dál, no.
1: Takže rozhodně doporučujeme každopádně, co je důležité říct, že jestli se chcete koukat na zatmění slunce, tak musíte koukat přes nějaký filtr, protože když na to budete koukat normálně jako bez nějaké speciální brýlí, bez speciálního filtru, tak si zkazíte oči, no a to samozřejmě nechcete, protože pak byste neviděli na rádio a taky byste neviděli na frekvenci, kde si naladit rádio spin, že?
0: No přesně, ačkoliv Dominik vám to pořád říká, ale to nevadí, protože on to se vždycky řekne blbě a místo 210, 32, 30, 30 vám řekne 210, 32, 30, 30.
1: No ale kámo, počkej, frekvence a telefonní číslo je něco úplně jiného.
0: No a co? Komu to cpeš?

0: Tada, Jason Derulo nám tady právě dohrál. Oh, počkej, teď to přijde? Ne, ještě ne. Ty se nepřihnul.
1: Ještě jedno kolečko.
0: Minuty Katanovi beaty a pojď.
1: To dobrý.
0: To tě probere, i kdyby si nechtěl, protože máme něco málo po půl sedmý pondělí 10. srpna. Dominik má pro nás úplně geniální zprávu. Pojď,
1: přesně
0: co si našel, kámo.
1: A je to vlastně až taková, musím říct, hororová zpráva.
0: Jo.
1: Prosím vás, co se stalo? Já jsem tady teďka scrolloval Instagramem a říkal jsem, že o tohleto se s vámi musím podělit, protože v Čechách máme zombie šneky. Mm-hmm. Jakože to už samo o sobě je podle mě prostě jako titulek, jako minimálně
0: to surreálně, no.
1: Každopádně je to kvůli tomu, že napadá parazit a používá je jako návnadu. A funguje to vlastně jako strašně vymakaně, protože prostě ten parazit vleze do šneka, tomu šnekovi vleze do očí a normálně dokáže toho šneka ovládat. To znamená, že s tím šnekem, který normálně prostě je schovaný ve stínu, aby neuschnul, tak prostě vyleze na sluníčko. Na sluníčku ho objeví ptáci, ten pták ho sezobne a ten parazit může normálně parazitovat v tom ptákovi.
0: Ty krása, jako fakt, to je tak vymakaný, ta příroda tady tohle, to nechápu
1: prostě,
0: to.
1: Prostě, jak si prostě ta příroda řekne, pojď hele, uděláme prostě parazita, který bude ovládat věci.
0: Nevím, ale buďme rádi, že jsi neřekla, že to uděláme i na lidi teda.
1: No, tak, ale tak se musíme si dávat pozor, aby nás ten šnek nekousnul, že? Protože víme, jak to potom funguje v té zombie apokalypse.
0: No počkej, to máš z filmu tady tohleto.
1: A tak ono to takhle může fungovat i v reálu, ale kdo ví, na základě čeho se právě ty filmy začaly natáčet.
0: Tak teď se bojím.

0: Já to miluju, kámo.
1: Já bych si úplně takhle jenom sednul a poslouchal bych jenom ten předěl, kdyby to šlo.
0: Já miluju tenhle beat, to je naprosto jako skvělá věc.
1: Děkuju, to jsem vytvořil já ten podklad tady.
0: Jo, udělal jsi to sám, nebo jsi to někde čornul?
1: No, Katana má instrumentál nahraný na YouTubeku, tak jsem si ho vzal.
0: Jo, takhle vymakaný, že to máš, tak možná hele do rádia s tím Music
1: Impra, co? Jsem napsal Katanovi, víš co, brácha, říkám Katana, prosím tě, nemáš...
0: Čau, bráško, potřebuji podkres do rádia.
1: Potřebuji bet, se nepůjčíš do pátku.
0: Každopádně máme pondělíčko, pondělí 10. srpen, svátek, která slaví Vavřinec, to už jsme se tady řekli pár minut zpátky. No ale co jsme si neřekli pár minut zpátky, tak je počasí, protože i to je důležité si připomínat. Tak pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká venku.
1: Já ho moc rád připomenu, chceš?
0: Tak ho připomeň.
1: Tak já ho připomenu, tak pozor, jo. Já řeknu, jak to je teď dome a ty řekneš, jak to bude potom dome.
0: Jednoduchý.
1: Dobře, dome. Hele, po celé České republice je teď zrovna v tuhle aktuální určitou chvíli průměrná teplota zhruba, tak celkem bych řekl asi 20 stupňů Celsia.
0: To docela jde jako na ráno. Jakože je to teplejší ráno, ale na druhou stranu je to docela příjemné.
1: Je to v pořádku, dalo se dýchat přes večer, takže v pohodě.
0: Jako dalo. Každopádně odpoledne počítejme s tím, že by teploty měly stoupnout průměrně k nějakým 32 stupním. Každopádně maxima by se měly vyšplhat zhruba tak ke 34 až, a to konkrétně třeba v Poděbrade, a nebo třeba taky v Brně. Jinak ve Zlíně je hlášený déšť, ale nemyslím si, že to dopadne, protože víme, jak to s deštěm vypadá posledních několik dní a taky jak to s deštěm posledních dalších dní bude vypadat.
1: A teď ještě rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak jediný crash, který tady momentálně vidím, tak je hlášený v ulici Palackého třída. Mělo by to být v Brně, pokud se nepletu, pořád ještě. Jo, je to Brno. No a dálnice, ty jsou taky úplně fresh. Já vlastně jediný, co tu vidím, takže si počkáš na D4 na příjezdu do Prahy. Je to zhruba za Mnížkem pod Brdy a momentálně si tam z doví jakýho důvodu počkáš 40 minut.
0: Tak tam určitě dávejte pozor. Každopádně, co se Prahy týče pro tuto chvíli, tak pozor si dávejte po směru na Zličín na Pražském okruhu, a to v okolí Barrandova, protože tam to poskakuje taky klasicky Štěrbohovská spojka směr centrum, potom taky magistrála. No a pozor si dávejte i na crash, a to v Olešovičkách směr centrum. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Jak říká Dominik, ještě jednou krásný dobrý dánko všem, posloucháš Radio Spin, je tu 6 hodin 40 minut a to znamená jenom jedinou věc, že se jdeme společně podívat na to, jaký jsem tady pro vás vybral Celebrity Voice Flip.
2: Jo, tak to jsi vybral.
1: Ne, zase si to nepochopil, Dominiku, no tak já jsem říkal, jak říkáš ty, jak jo, říká Dom, takhle bys to řekl, kdybys to uváděl ten vstup teď.
3: Jo, takhle, takže pán je imitátor teďka.
1: Takový Zdeněk Izer s vlasama, ale.
3: A hubenej. Každopádně my se jdeme podívat na ten dnešní Voice Flip. Co koukáš, jako že nevíš?
1: Já jsem chvilku myslel, že to bude Zdeněk Izer, ale normálně mě to až trkle, jsem to prozradil takhle omylem.
3: A toho jsme tady měli nedávno.
1: Jo? Dobrá, v tom případě... Jo, zkus ještě jednou, prosím. Je to taková specifická barva hlasu, kterou nemá úplně každý a jako pokud by to měl být Celebrity Voice Flip, tak mám jako dva typy, kdo to může být. A myslím, okay, že jeden z nich bude správně.
3: Tak by mě zajímalo, jestli mezi něma je kuchař.
1: No je?
3: Jo, no tak jo, tak to je první nápověda. Je to kuchař, tak uvidíme, jestli najdete toho správného.
0: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: kdyby tahle ta písnička od Steina a Similar Life byla o mně, tak se jmenuje Nejde se ti dovolat. Každopádně, omlouvám se, posloucháš Radio Spin 6 hodin 45 minut, no a pokračujeme v našem Celebrity Voice Lipu, kde dnešní zamotaný hlas zní nějak takhle.
1: Jo.
0: A já si fakt myslím, že takovou to barvu hlasu mají z těch známých osobností jenom dva lidi.
2: Mm-hmm.
0: A já vám pak jednoho odhalím na konci, až se to budeme odhalovat, jo?
2: Dobře. Každopádně, dneska tady hádáte jednoho českého kuchaře, to už jsme si řekli pár minut zpátky.
0: Jistě.
2: No a nějaká další nápovědička by nebyla?
0: No tak krom toho, že on je celkem hvězda, tak jednu hvězdu má.
2: To je pravda. To je docela Počkej, on má dvě hvězdy, jednu má ještě doma.
0: A, to je taky pravda,
2: to je taky pravda. Každopádně, když jste tohoto týpka mohli vidět, tak to byl...
0: Tak jako... třeba na odborném učilišti, na oboru kuchař.
2: To jako si dost pravděpodobně, nebo třeba taky v jeho restauraci, kterou má v Olomouci.
0: A.
2: Nebudeme říkat název samozřejmě.
0: No tak to už můžeme odentrovat a jdeme dál normálně.
2: Ale nemusíme, ale třeba někdo nebyl v Olomouci, třeba někdo neví, prostě, který kuchař tam má jako svoji restauraci, ale tak jako další nápovědu můžeme napovědět, že to byl jeden ze tří porodců Masterchefa. No a víc už z nás nedostanete. Ne, fakt ne. Fakt nedostanete.
0: Se začal přesvědčovat sám teď.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Hezky dobrý den na všem, ještě jednou u Rádia Spin máme 6.50, no a my se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Slip, no. Ve který se hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas, tak pojďme si ho ještě naposledy pustit. Tak, co jsme tady napovídali?
1: Jo, napovídali jsme, že má doma jednu hvězdu, že má potom ještě jednu hvězdu, byť on sám je hvězda, že neřekli jsme, že třeba dělá i písničky dokonce, nebo že dělával. Taky no, je o něm málo známý, taky, že chtěl být herec jako malý.
0: Fakt? Ale do televize se dostal, protože je to jeden z porodců Masterchefa.
1: Je to tak, je to jeden z porodců Masterchefa a k tomu má v Olomouci restauraci.
0: Ano, víc jsme vám neřekli, takže se...
1: Co si chtěl jsem říct? Enter.
0: Enter, no nedám říct... teďka enter, neboj.
1: Ne, já jsem chtěl udělat reklamu na to a neudělám.
0: Dobře, nedělej.
1: Přemku, dej mi burger a já ti udělám reklamu.
0: Každopádně, my se jdeme podívat na vaše tipy a začneme u Dary.
2: Ahoj kluci, tady Dara, Celebrity Voice Flip, myslím si, že je to pan Paul Reich.
1: No, tenhle má trošku víc vasu.
0: Vodost víc vasu.
1: Vlastně. A nehraje se s kamením.
0: Bohužel. Každopádně my se jdeme podívat na další typy, jdeme za Kačí.
3: Dobré ráno, kluci, tak já si myslím, že je to Přemek Forej.
0: Tak Přemek Forej, to asi je kuchař, který má jako Olomouci restaurace. Co Stehno?
4: Čau, tady Stehno, hele, to bude Forej. Díky.
0: A takový štrudel?
5: Hele, není to Přemek 48, Forej.
0: A tak... Asi vás už nebudeme napínat, je to přesně tak, je to Přemek Forej.
1: My jsme byli u těch zajímavých jmen ještě, že jo, byli jsme tady u Smeka chvilku zpátky, kterému se narodila dcera Erina, tak tady Přemek má potom syna, který se jmenuje Tristan, taky krásný jméno.
0: A taky má dceru, která se jmenuje Stella, protože Stelo, podobáš se pálečince, pamatuješ si to?
1: Vůbec.
0: Ne, kámo, to je normálně písnička, kterou naspíval pro jeho dceru.
1: Fakt? To jsem si pustil tady o Féter.
0: Stelo podobáš se palačince, to je velký hit.
6: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: 6:55, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jedal taky Dom a Krištof. No a my se blížíme do další hodinky dnešního Spin rána, kde nás čeká samozřejmě spoustu dalších věcí.
1: No
0: ale
1: jo.
0: Detailně si to probereme až za chvilinku. Každopádně, co můžu prozradit je, že ve hře jeden na jednoho po dlouhý době nebudete hrát o tričko Radio Spin.
1: Já vím, já jsem to trošičku týzoval už včera tady, protože jsem právě narazil na tady tu jednu zprávičku, kterou si taky řekneme tady společně, protože věřím, že lidi o víkendu jsou trošku jiní spineři, třeba i co než poslouchají takhle ráno. Každopádně jsem týzoval, no, že se bude hrát o něco trošičku jinýho.
0: I ty slepičí prdelko. Tak, my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká.
1: On řekl prdelko.
0: A to není zprostý slovo, prosím tě, to je zdrobnělina. Tak, co se týče dnešního počasí, tak počítejte s tím, že aktuální teploty jsou kolem 22 stupňů Celsia po celé České republice. Venku polesno až zataženo, no a co se týče dnešních odpoledních teplot, tak nech to bude vypadat.
1: Yes sir, odpolední teploty vypadají celkem pěkně, bude vedro, bude průměrná teplota zhruba 33 stupňů Celsia, na většině území bude skoro jasno, takže před tím sluníčkem se úplně neschováme. Každopádně Morava, to znamená Olomoucký kraj, Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský, mi hlásí, že by tam mělo být trošku víc těch mráčků, no a ten hlášený déšť, co měl být ve Zlíně, tak se momentálně přesunul do Ostravy, tak uvidíme.
0: Odpařil a přesunul se jenom prostě.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Hezký dobrý den všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky, co je, no, tak jsem to neprožil prostě Káňeho, no, na konci.
1: To je v pohodě.
0: Máme 7 hodin a taky 6 minut s tebou Rádio a taky Krištof. No my pokračujeme spolu ve Spin ránu.
1: Je to tak, jdem se v tuhletu chvíli podívat na to, co nás tady čeká, tuhletu hočku.
0: Tak, já mám tady info o nový hudbě, ale zatím trošičku jinak, takže takový malý teasing na něco velkýho.
1: No to znám toho řekl teda, ta je úplný jak hrom.
0: Jak v Karpatech,
1: já vím, ti to no. Klidně řeknu, dívej, já uhnu ke sportu, jo, abych všem ukázal, že mám všeobecný přehled. A nevím, co mi se tak vzalo teďka. No a mrknem se na to, co za rozruchy způsobil mistr Ronaldo. Nebo takhle, jako respektive on je nespůsobil.
0: Já vím, ale vím, že se nad tím taky jako pobavil trošičku. Každopádně my si řekneme taky o tom, jak svět je malej, protože možná se vás zeptáme na to, jestli máte takový podobný pocit, protože já jsem teďka zažil jednu fakt jako extrémní náhodu. Každopádně
1: stejně, no.
0: Budeme pro vás mít taky stupenky do kina na film Bojovník.
1: Už se to provalilo. No, jako by takhle, já jsem to říkal včera, jo. Já jsem týzoval, že lidi můžou poslouchat dneska, pokud se jim chce do kina. Jen tak jako zadarmiko, víš, za to, že zodpovíš pár otázek, tak ať to vadí prostě, že no, se tady dáme jeden na jednoho, takže...
0: Počkej, to ještě nevíš, jakých otázek. Každopádně máme taky dneska Rádio Spin Music Impro, protože je pondělí, tak jsem zvědavej... Jak to dopadne? Protože se mi do toho včera úplně nechtělo, jak bylo venku horko, ale myslím si,

0: Já si tě brát nebudu a to je krásně tematický, protože já jsem tady chvilku zpátky týzval něco málo o Ronaldovi, jo. Protože sociální sítě a bylo teda spíš jako bulvár zahraniční, tak chvíli zpátky spekulovali tady všichni, že se Ronaldo s jeho partnerkou Georginou vezmou 8. srpna, to znamená včera, jo, v takový krásný katedrále, kde se ve městě, kde se Ronaldo narodil. No a jak se tak jako rozkřiklo, známe to, ty městský drby, tak se před tou katedrálou včera prostě jenom tak nachromadilo 2000 lidí. Fanoušci, jo, novináři, random kolem jdoucí a správně.
1: K tomu fotbalu prostě.
0: Někteří dokonce na tu Madeiru přijeli jako fakt jenom speciálně, protože chtěli vidět tu svatbu, což už mi přijde jako crazy. No a potom přijel takový krásný, velký, šedý Rolls Royce. Všichni úplně na všechno zapomněli, čuměli na ten Rolls Royce, najednou ty kamery, kámo, ne, ty blesky.
1: Jo, jo, jako paparazzi klasický, no.
0: No a místo Ronalda vystoupila nějaká slečna Fatima Tixeria, prostě normálně random borka, která si chtěla vzít svého partnera Fabia Ramose. No nejlepší bylo, že ti fanoušci vůbec nechápali, co se děje a zjistou super video, jak prostě fotí dál, i když tam jde úplně náhodný pár a nechcou je ani pustit dovnitř. Prostě oni byli tak zblblí. Potom přijeli teda svědci a družičky, tak museli vysvětlovat, že to jako ne, že to není Ronaldo tady tohleto. A nakonec teda musela zasáhnout policie, no, aby to tam vůbec nějak uklidnila a aby se ta nevěsta dostala dovnitř, protože jí se prostě přes ty lidi nechtělo. A já se nedivím.
1: Kamu, ale já jsem si říkal, jako, že třeba kdyby tam byla aspoň nějaká schoda menne, že by se prostě jako někdo tam jmenoval Cristiano Ronaldo, ale prostě, že někdo přijde prostě na svatbu frajerky, která se jmenuje Fabian, nebo frajera, který se jmenuje prostě Fabian Ramos.
0: No.
1: Jakože jak se tohle to sakra stane?
0: Bulvár. Tady vidíš, jako novináři mají tady sílu.
1: Jako sakra sílu.

0: 7 hodin a 16 minut si dál posloucháš Radio Spin. S tebou je dál Dom a Kryštof. No a my se jdeme přesunout dnešnímu prvnímu tématu, protože já mám teďka jako jednu skvělou story. Já jsem minulý týden šel prostě jako domů, přivolal jsem si výtah a vylez z něj týpek. Říkám, ty vole, tohle frajera už jsem prostě někde viděl, já ho prostě od někud znám. A tak jsem na tím tak jako přemýšlel, přišel jsem domů, sednul jsem si na balkon, víš co, přemýšlel na tom balkoně, taková ta scénka z toho filmu,
1: ano, ano,
0: prostě
1: ano.
0: Smutný na tom. A na mě to trklo. Říkám, ty vole, to byl týpek, který já znám ze základky. Tak jsem tak jako po té hodině, co jsem nad tím přemýšlel, tak jsem mu prostě jako napsal, říkám, kámo, sorry, ty vole, že se ti ozývám prostě asi po 10 letech, ale je mi to takový blbý, nepotkali jsme se teďka náhodou prostě jako na klubence u výtahu a tam říká, já si taky říkal, že tě od někud znám, říkám, nekecej, ty vole. Takže prostě po 10 letech jsme se takhle s Farédem prostě jako potkali a přišlo mi to jako brutální náhoda, protože přece jenom jako z celý Prahy, že budeme bydlet prostě jako v jednom baráku a ještě ke všemu na stejném patře.
1: Fakt jo, jsem na stejném patře.
0: Frajer bydlí asi tři byty vedle mě prostě.
1: Kámo.
0: Ale jaký to
1: a
0: je?
1: Jak to?
0: Já to nechápu prostě, jako rok a půl tam prostě jako oba bydlíme a nikdy jsme se tam nepotkali až teďka. A teď se potkáme každý den úplně omylem.
1: Je fakt, že v té Praze no, se tohle jako občas stane. Já jsem přesně včera jsem šel projít s mámou takhle do Šárky, šel jsem tam kolem koupáku a najednou za mnou, že Kryštofe, mamka někdo tě volá. Říkám, něco, jak to je možný. Otočil jsem se a fakt jako na tom místě prostě v ten čas jsem se potkal s jedním mojím kamarádem, co je castingový režisér, seděl tam. Říkám, jak to je možné, že z celé té Prahy prostě, nevím, nechápu to.
0: Jako je to neskutečný. Každopádně jsem si říkal, že jestli máte taky nějakou takovou story, tak určitě dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já tady mám ještě jednu takovou malou story, ale to si nechám až za chvilinku. Takže dávejte vědět, jestli jste někdy takhle jako poznali, že svět je docela malej.

0: vypnout.
1: Rádio zpět ve těch uších, je to s tebou Krištof, taky Dom. Máme to pondělí, 7 hodin, 20 minut. No a řešíme takový, jak to říct, náhody v životě. Řešíme to, že svět je prostě celkem malý, ačkoliv se to nezdá. Dom tady říkal takovou storku o tom, jak zjistil, že jeho kámoš ze základky takhle bydlí úplně na stejným patře, ve stejný bytovce a vlastně se potkali až teď, že? Jak dlouho tam bydlíš, rok?
2: Po roce a půl.
1: Po roce a půl. No tak
2: nesmysl.
1: To je crazy.
2: Nechápu, ale jednu takovou storku má třeba taky Pajky, který jen tak náhodou vyrazil prostě na výlet.
3: To není normálně možný, Dome. Stalo ve čtvrtek úplně to samé. Jeli jsme do Třeboně, což máme přes 250 km od baráku a já jsem tam na kole potkal spolužáka, kterýho jsem neviděl 15 let. Prostě úplně, až jsem to nepochopil.
2: Ale mně se hrozně líbí, jak je to vlastně jako hezky napsaný, víš co, jakože prostě najednou ti prostě přijde ten člověk do života, teď si prostě jako zajdete na pivko, pokecáte a najednou ho máš v tom životě prostě každý den třeba.
1: Je to zvláštní.
2: Je to hodně hustý, ale
1: to je,
2: zajímá mě, jestli máte taky někdo takovouhle story, protože já si ještě jednu takovou šetřím, tak to vám řeknu až za pár minut, ale dávejte vědět, co jste zažili, nebo respektive koho jste kde takhle potkali vy.

0: 7:23, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. Mám pár minut zpátky, jsme tady nakousli velký náhody, protože svět je malý. Já jsem potkal bývalýho spolužáka prostě jako u nás baráku, který tam bydlí stejně tak jako já roka půl a potkali jsme se až teďka jako po této době. Každopádně, já jsem vám sliboval ještě jednu svoji historii, a sice to, že jsem si vzpomněl na to, že když jsem byl malý, jak jsem měl jako s rodičima prostě jako poprvé k moři, víš co, tenkrát jsme jako přijeli do toho hotelu a toho si tam chilluju u bazénu a u toho moře potom jsme potkali normálně lidi od nás z Lipčic. Normálně týpka, se kterým jsem fel na základce, který bydlel ve stejném hotelu, přiletěli stejným letadlem a odlítali stejným letadlem. Říkám, brácho, jak je tohle to prostě sakra možný?
1: Ne, já nevím, já tady ty náhody fakt nechápu. S mořem to mám taky spojený. Letěl jsem na Azorský ostrovy a normálně v letadle tam i zpátky celou dobu ten týden, co já jsem na týdovče byl, tak se mnou byl René Dank. To je třeba jedna věc. A já jsem ho nepoznal ani, až cestou zpátky ty kráso, jsem jenom viděl, víš, viděl jsem stolíčka, že někde je. Říkám, tady jsem byl taky teďka chvilku zpátky, tady taky. A fakt normálně prostě René letěla do včupe stejně jak já. Nechápu, jak se takhle stane.
0: Kam je to, když se každopádně dávejte vědět, koho jste kde takhle úplně náhodou potkali. No a my se jdeme podívat na dopravu.
1: Rychlá doprava na Radio Spin. Pořád se nic moc neděje, což je dobře. Jediný crash, který tady pořád hlášený, tak je v Brně na Palackýho třídě, to je úplně všechno. Co se dálnic týče, no tak tady vidím, že trošku poskakuje D1 za Brnem, ale počkáš tam asi jenom 10 minut. Stejně tak počítej s 10 minutama, pokud přijíždíš do Brna, a to už asi jako z jakýhokoliv směru. Jinak to vypadá, že ty dálnice jsou poměrně fresh až na tu D4, kde pořád prostě Mníšek pod Brdy, jo, to tam brzdí, nevím. Měl by to být Mníšek pod Brzdy. 40 minut zpožděníčko, no.
0: No, co se týče právě pro tuhle tu chvíli, tak jeden kryš hlásí Černokostelecká, další kryš je hlášený na Rozvadovský spojce, takže tam určitě dávejte pozor a pozor dávejte taky na Karlovarský, protože i tam se bourá. Jinak co se týče zdržení, tak klasika Štěrbouská spojka, sjezd z D10 na Kbelskou, Holešovičky, magistrála, teď to znáte.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin. Československý underground.

0: 7 hodin 31 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, Ideál Dom a taky Krištof. No a my se spolu jdeme podívat na dnešní téma, který byly sice teda náhody o tom, jestli někdo někoho potkáte, ale tak trošičku jsme díky Filipovi uhli vedle, protože Filip má teda jednu, ale musím říct jako neuvěřitelně krásnou náhodu.
1: Ale tě mám takovou příhodu směšnou z dovolenky. V Grécku jsme byli jako partia a to slovo asi můžem povedať. Je to taká baba, ktorá mala väčší zadok pred nami, pekne si kráčala a môj kamarát vraví, že kamo, vidíš tú riť? Z tej by sa čo? Baba zrazu zastala, zvrtla sa na pete a vraví, že aj sa s***la. To je čo, keď si x kilometrov ďaleko a zrazu natrafíš na krajana.
2: Jo, a to je taky ale náhoda velká tady
0: jako tohleto. Je to mega náhoda, ty vel, ale jak se může stát, že tě prostě takhle frajerka setře.
2: No
0: jako,
2: právě.
0: Že se ani neurazí, prostě tě jenom setře a má z toho prostě dobrý den, každopádně.
2: Tak prosím tě, u moře bych měl taky dobrý den, kdyby mi říkali, že mám velký frňák.
0: Jakoby, ty vel, myslíš si, že jo?
2: Jo, normálně, a já mám furt dobrý den, tak to je možná to. No.
0: To je pravda, každopádně je fakt, že asi jako patřím mezi lidi, kteří takhle tak jako trošičku v tom zahraničí nebo u moře, nebo obecně prostě jako někde za hranicemi prostě jako pomluvají ty ostatní lidi a spolíhají se na to, že mě jako nikdo nerozumí.
2: No to jo, když jsem byl, jednou jsem takhle jel do Albánie, jako na Novču, ne, a dával jsem normálně fotky na storíčko, jenom tak jako, že tam jsem, a najednou mi kámoš napsal, ty jsi v Albánii? Říkám, tyhle, no, a ty? Zapomněl jsem, že tam jel asi 3 měsíce zpátky makat, že jo? Aha. Tak říkám, no, jakoby, jo, a ty jsi kde? Kámo, ta fotka, co zdával, ten hotel, tak tam bydlím. Říkám, díky super, se. Takže bydlíme ve stejném hotelu. Takže normálně jsme se tam jako potkali a přesně jak říkáš, ale chodili jsme po těch plážích, že jo, chodili jsme tam po těch obchodech a tím, jak ty jazyky jsou odlišný, že jo,
0: no,
2: ta albánština je úplně někde jinde. Tak to je taková svoboda slova.
0: Hele, jako je fajn, jestli tohleto člověk tak jako trošičku užívá, ale říkali jsme si, jestli taky patříte mezi ty lidi, kteří se spolíhají na to, že vám zahraničí nikdo nerozumí a tak trošičku ty lidi třeba pomlouváte, tak klidně nám dejte vědět, jestli patříte mezi tuhleto skupinku.
2: Přiznej se.
0: No já 100% kámo, já to miluju.
2: Ne, to bylo na Spinnera.
0: Jo, tak na Spinnera. No tak jo, tak přiznejte se, Spinneři.

0: Tak zatím musím říct, že to vypadá, že nikomu jako takhle v zahraničí prostě nenadáváte. Že jste zase tak
1: odvážný. Krásu, dělám to furt, jako už jsem tady říkal o Fetter, já to řeknu teďka. Byli jsme na Slovensku s divadlem a jeden vynikající týpeček, nebudu ho zmiňovat, jmenuje se Šimon Blina, znáte ho možná ze zoo, tak si nějak neuvědomil tehdy, že je na Slovensku a nadával tam lidem normálně na ulici. Ale aha, ne jako, že nadával, prostě jako taky trošku si zesměšnil, že jo, podle svého, ale jako s noblesou, dejme tomu. Nemůžu říct tady zreprodukovat to, co říká na tu jednu paní, která byla trošku spoře oblečená.
0: Jistě.
1: Každopádně jí to tak jako vmetl přímo za zádama a přesně to samý, jakože neuvědomíš si, že jsi na Slovensku.
0: Dostal lepáka aspoň?
1: Nedostal lepáka, ale dostal fakt ošklivý pohled a potom jako se omlouval, že teda si to neuvědomil, ale.
0: Ale, no každopádně my máme někoho na drátě, dobrý ráno, kdo tam?
2: Ahoj, ahoj, tady Tomáš.
0: Čau Tomáši, prosím tě, patříš ti lidem, kteří pomlouvají lidi v zahraničí, nebo nepatříš?
2: No jasně, to by to nedělal.
0: Hele, a který typ lidí pomlouváš nejčastěji? I když teda jako pozor, jsme v rádiu, tak ve vší slušnosti, prosím.
2: Ještě jednou.
0: Prosím tě, který lidi nejčastěji pomlouváš takhle na tý dovolený? Ale nezapomeň, že jsme v rádiu, tak ve vší slušnosti radši.
2: Ty to hodně jako se přežírají.
0: Takže prostě jako lidi, kteří jsou tak jako hezky prostorově výrazní jako já a nandaj si prostě jako co největší snělení, co můžou.
2: Ne, to je, jako, jestli jsou prostorově dobrý, ale jako když si prostě naberou prostě, já nevím, celý talíř, jo, to je prasárna má, jako neudělají si to hezký, co ten talíř, jako.
0: Aha, a tak pak jako, tam jdou. Počkej, ale tak jako když je to zadarmo,
1: ne,
0: tam
1: sorry,
0: nějaký párečky, žlučičky.
1: Jako nějaký plating, já to máš naprosto chápu. Nechceš mi vedle sebe na snídaní na dovolený kámo člověka, který si tam nadrbe ten salát a ten okurek a teď tu rybičku a teď to. A je to taková nezmětná jako směs a jde si pro to třikrát.
2: No, se tam dá bezor, víš, dá se tam croissant,
1: no. No jasně.
2: A Nutellu ty vary, to je hrozný.
0: Ježiš, já to ale miluji.
2: Ale ještě se mi stalo, že jak jste bavili o tom, jestli jste někoho někde potkali, tak já jedu prostě s ženou do Náchoda, když jsem chtěl chlapat, jo, tak jsem tam hrál. A teď tím najednou jim říkám, že prostě jsme spolu začínali a že mě zná dost lidí a že prostě vždycky někoho někde potkám. No jo, jasně. Hele, teď přijel frajer, ten stevard, jak tam vozej to jídlo, ne? Mm-hmm. To nedáte si, že jo, a já teď na ní, no seru s kámo, a ona teď, dobrý, ne? Ale no seru s
0: kámo, ne? A tak jako to je taky hezká náhoda.
2: No jasný, a pak v tom klubu jsem potkal vlastně kluky, jak je sáme, že jo, a oni říkali, what the hell, a říkám, tisí. A on, jo, tyjo, tam mám bratránka, říkám, jo, fakt, a on, jak se jmenuje, teď říkám, co jmenuje, říkám, tyjo, já jsem sedím v lavici, ne, ne, říkám, jo, fakt, to má dokud za náhodě.
0: No, okej, okay, hele, Tome, tak jo, moc děkujeme za call, hele, krásný ráno, měj se hezky, čus.
2: Taky, čau.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: A hezky dobrý den všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 46 minut, no a pokračujeme taky v dnešním dalším tématu, a to je, jestli pomlouváte kolem jdoucí nebo prostě jako lidi, který potkáte zahraničí, protože spolíháte na to, že mluví jiným jazykem.
2: Omluvte Dominika, on je o 4 minuty napřed.
1: Proč jsem o 4 minuty napřed?
2: Protože je 7.42 a ne 46.
1: No tak stane se prostě, jako to si budeme povídat. Každopádně, jednu vojsovku nám poslal Rony.
3: Dobré ráno, kluci, hele, tak co si úplně vzpomněl, vlastně moje první dovolená jako z rodičů, nevím, kolik to bylo, 18, 19, tak to jsme jeli do Itálie, do Bibione. No.
1: Ale, co pak se nám to tady stalo, tak jdeme to dát ještě jednou.
2: Třeba Dominiku.
3: Dobré ráno, kluci, hele, tak co si úplně vzpomněl, vlastně moje první dovolená jako z rodičů, nevím, kolik to bylo, 18, 19, tak to jsme jeli do Itálie, do Bibione. No a procházeli jsme se to tam jako by v noci a tohle to, že bychom chtěli jako nikam na diskotéku zapařit. No a tam prostě stála jako dodávka a to, no, tak jsem si řekl, ale já se to zeptám, tam je toho od a jestli nás třeba neodveze nebo něco, no a ten od to řekl česky, jo, já vás na to někdo odvezu, já tady pracuji, když odvážím lidi na diskotéku.
2: To je nejhorší, to je fakt nejhorší, že nemáš ten odhad a jakmile jsi v zahraničí, tak máš pocit, že můžeš všechno a že Češi neexistují v tu chvíli, že jo? No, jenže existují, možná přímo jako vedle tebe v tu chvíli.
1: Ale jako záleží na tom, kam jdeš, že jo? Jestli jdeš třeba do Chorvatska, tak prostě jako co se budem povídat, tam prostě jako je co Čech.
2: To no tak
1: prostě
2: přesně, jako... pamatuješ si Vira Brothers, legendární série, jak to říct slušně, jako, hloupé keci,
1: hloupý kecu na
2: Čechu
1: na
2: dovolený, no, jak tam jdou, že jo, jde tam ten Čeněk a naštvaně, tady je to samej Čech!
1: Já miluji takovou tu hlášku, jakože, where are you from? Czech Republic. Ty vole,

0: Zadudní Pace.
1: Na Radio Spin pokračujeme v tom, jestli pomlouváte lidi, který potkáte na dovolený nebo ne, nebo respektive teda takhle spolíháte na to, že mluví úplně jiným jazykem než češtinou, ale yes. Ono to tak většinou nebejvá, že jo? Tak jeden takovýhle příběh tady dneska ráno máme.
2: My lítáme docela často do Egypta a tam to funguje prostě tak, že jakmile jim nedáš bakšiš, tak oni jako nejseš pro ně priorita. No a takhle sedím a já většinou chodím na obědy později. A ženská seděla už u stolu jako 5 minut. A já si říkám, ty vole, co je, kde máme pití, nebo takhle. No a jakože se u ní nezastavili, tak jsem si k tomu řekl svoje. No ale největší sranda, že přišel Pingl z Egypta a řekl, buď v klidu, kámo, teďka máš tady mě, čau, já jsem Pepik. Chlape, normálně já hlavu, bradu dolů a úplně si říkám, ty umíš česky? No nechápal jsem, prostě Pingl z Egypta, který se naučil česky.
1: Kámo, to je potom ale jako velký, jako takový jako prostředníček, který od nich dostaneš, jako co si budem povídat?
3: Občas se to stane, ale no, tyjo, nechápu tady ty lidi, jako je to bláznivina, vím si, že takhle prostě v těch cizích zemích umí česky. Nám se to stalo právě v té Albánii, že jsme jako na prohlídku města tam historického. Mm-hmm. A já jsem si, jak že tam tehdy říkám, myslíte, někde je záchod? A teďka ten průvodce se otočil a říká, bude za chviličku.
1: No ale průvodce.
3: No ale jako průvodce, ale Albánec, že jo? A říkám, počkat, to bude jako v češtině, vy jste Čech? A on, ne, já jsem studoval v Praze.
1: Cože?
3: Říkám, ty kráso. A normálně pro českou skupinku udělal prostě Albánec českou prohlídku.
1: Tak nám takhle tenkrát jeho týpek, který nám dělal vlastně jako průvodce, tak nám vlastně jako vysvětloval, že jednou spadnou na hlavu a začal mluvit česky. Proč ne? Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe?

0: Posloucháš Radio Spin, máme tu pondělí 10. srpna a ještě než se vrhneme na všechny ty milé povinnosti, které nás čekají, tak se tady roztančil Jirka na můj krásný bed. Poznal jsi, Jirko, čau.
1: Já poznal, čau kluci, čus.
0: Zdarec. Ahoj. Tak co nám neseš, Santo?
1: No nesu vám, dětičky milé, vám nesu novinky do hit parády Spin Fresh Hits, kterou samozřejmě už nám odstartovala, takže spineři už můžou hlasovat, tak se na ně jdem mrknout.
2: No to víš, co tam máme? Můžeme mrknout.
1: No tak máme tam dvě velké novinky a docela nevšední věci. První věc, tak spojení Pam Rabbit a Separa, track Kletby. Je to vlastně song, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který vychází už tenhle týden. Vlastně je to film z prostředí MMA zápasníků, fighterů a vlastně tady spojení Separa a Pam Rabbit. Nečekal jsem, že to vlastně je na mý bingo kartičce, není to tam, ale mělo to tam být, protože je to sakra dobrý.
0: Jako upřímně tenhle ten týden je celý v tom znamení, že jo? Kain vydal teďka s Dolarem Princem jako to a
1: pravda.
0: To si taky říkám, ty krásu, tohleto spojení bych nečekal. A pak se stane to, že vyjde Separa Pam Rabbit, taky dvě vlastně jména, který bych v životě nečekal na jednom tracku.
1: Je to tak?
2: Je to pravda, ale jenom tak jako ještě připomínáme, že tenhle ten soundtrack můžete slyšet i v kině, pokud si teda dneska ve hře jeden na jednoho odnesete stupenky na tenhle ten film, o který budete hrát, tak jenom takový ještě spoiler dopředu, no a my se jdeme podívat se ještě na další track.
1: Druhý track, tak ten je od Gufrau a Marie April, co už je takový osvědčený duo, bych řekl. Marie April to zase doplnila o krásný hitovej refrén. No a samozřejmě musíme zmínit taky videoklip, který je hodně nápaditý. Já musím říct, že teda je vidět, že kluci studují famu, protože ty jejich klipy jsou vždycky s velkým nápadem. No a všichni, co budou pozorní, tak taky uvidí Romana samozřejmě ve videoklipu.
2: Přesně tak. My jsme to tady týzovali už minulý týden, že se Roman objeví ve videoklipu od Gufrau, takže pokud chcete vidět Romana mezi 16, tak určitě můžete kouknout na YouTube na Gufrau. Každopádně, jako musím říct, že tenhle ten song je za mě jako naprosto skvělý. Já jsem si ho teda jako hnedka dal do playlistu a baví mě to mega teda.
1: Já teda musím fakt říct, že i ten samotný klip se mi strašně líbí, jak oni nad tím přemýšlejí kluci jinak. Používají tam různý takový samoručně vyrobený věci, ať už to jsou takový autíčka, hrozně hezky pracují s kostýmama, s barvama. Mně se to líbí jako celek strašně moc.
2: Mě to teda baví jako taky hodně. I jsem si dával ten klip a vlastně jako mě hodně překvapilo, jak se s tím kluci vyhráli. A dokonce mě i překvapilo, že vlastně jako šli i do formátu 4x3, že nešli do 16x9 na klasiku.
1: Jo.
2: No tak jo, tak ty jdeš teďka do televize?
1: Já jdu do televize, vy spineři, hlasujte do hitparády na našem webu, protože už teď je to otevřený a v pátek v 5 hodin se zase podíváme na to, jak jste to seřadili.
2: No ok, tak já jsem mega zvědavý, jestli se třeba nějaká z těch novinek dostane dopředu. Každopádně teda posloucháš Radio Spin, no a za pár minut si pustíme do Radio Spin Music Impra, tak stay tuned.
3: Čavu.

0: Pro.
1: To střek moc hezky.
2: Velmi nový, velmi aktuální a velmi unikátní Spin Music Impro, který si vzal na starost Dominik, protože já jsem tady samozřejmě měl minulé a je potřeba tu laťku překonat, tak jako uvidíme, jak se mu to povedlo. Dome, co jsi po nás připravil? Asi nejsem to je tak dobrý, já uvidíme.
1: No, uvidíme. Já jsem si dneska připravil legendární song na český hudební scéně a to je Svaz českých bohemů od Vohnoutů.
2: Já se ti musím přiznat, kámo, že já jsem o Vohnoutech a o Svazu českých bohemů přemýšlel taky minulý týden, že bych tam dopasoval, ale tak mi to tam jako nešlo nafrázovat, že jsem to nechal tak a říkám, využiju to příště.
1: Mně to teda taky dlouho nešlo do žádného beatu, až nakonec jsem narazil na Green Paradise od Buky. A musím říct, že tady se to jako, skamarádilo docela dost. Jo. Nevím teda, jestli to dokážu ozandat tak dobře jako Buke nebo jako Vohnoutí, ale minimálně se o to můžu teďka posnažit, takže jestli jste ready.
2: To dáš tím hlasem, doufám, že jo?
3: Jo, jakože Buka, no tak nevím.
2: Jakože budeš dělat tady tohle.
1: No tak to asi úplně ne, ale dám to samozřejmě, co nejlíp to půjde, tak jdeme na to.
2: Tak pojď.

0: Wow! Kamaráde, jo, sedí to tam, jak se viděl.
1: Ale ty vole, zapotil jsem se trošičku, nebudu lhát.
0: To naprosto chápu. Hele, ne, skvělý, skvělý, skvělý. Jediný, co tak fakt chci, až když potom přijde Zuzka, budeš to dávat znovu tady, za, dejme tomu, necelou hoďku. Kámo, dej tam ten hlas aspoň do refrénu toho Buky. Prosím, to si sedne ještě třikrát tolik líp.
1: Jako samozřejmě to můžu zkusit, ale uvidíme, jestli se to tím celý nerozpadne. Každopádně nějaká reakce přišla. Dobrý ráno, kdo tam?
2: Ahoj, Pajky.
1: A největší kritik na rádiu Spin, tak Pajky, pojď do mě.
2: Neznám originál, ale řekl bych, že jsi to dal poslouchat určitě líp než originál.
1: Hele, je to vlastně jako možná i možný, uvidíme. Já se to teďka pustíme zpětně a uvidíme, jak to dopadlo, Pajky. Já ti moc děkuju. Díky moc, hele, měj se hezky, Pajky, čus.
2: Ahoj.
1: No tak kdybyste chtěli dát ještě někdo vidět, jak vás to bavilo, tak klidně můžete, buď to na naše telefonní číslo, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Yes, no a my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku, tak začneme aktuálním počasí, Krištof.
0: Hele, vydechni si doma si sední tady, já ti řeknu, že po celé České republice průměrná teplota 22 stupňů Celsia, na většině území máme tak jako polojasno, trošku i mráčku, ale to všechno půjde pryč, protože dnešní maxima dosáhnou někam ke 33 stupňům Celsia, na většině území potom bude skoro jasno. No, takže kousek mráček, ale bude spíš teplíčko, hlavně to teplíčko. Každopádně, co se těch přeháněk týče, který jsme to týzovali chvíli zpátky a který se ze Zlína přesunuli do Ostravy, tak teď se rozšířili a jsou hlášený, že by mohli být i jak v Ostravě, tak ve Zlíně. Tak uvidíme, co z toho bude. Ve Zlíně mám spoustu kamarádů, tak já jim napíšu a když tak vám to dám potom přes někoho vidět tady.
1: Já myslím, že to bude takový glitch, že to prostě jako začne ve Zlíně, pak to přeskočí do Ostravy, z Ostravy do Olomouce a postupně by se to mohlo přesunout
0: no, až
1: do Prahy.
0: No, cestující mráček prostě.
1: Jako bylo by to super, já bych byl docela rád, by tady zapršelo, ale na to si musíme ještě pár dní počkat.
0: Ano.
1: Ne-li do září. Uvidíme.
3: Spin Radio.
0: Ano.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: vás těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Ahoj, tady Lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Československý underground.
6: Pusť to tam, kámo.

0: tebe blázen.
1: Rádio Spin ve tvých uších, pondělí 10. srpna, pardon, ne 9. bylo včera, já mám pořád ještě neděli. 8 hodin, 11 minutek k tomu. No a my tady řešíme a celou dobu týzujeme takový jedno téma. Co se toho týzování týče, tak samozřejmě jde o to, že řešíme vaše storky různě ze zahraničí, jo. Prostě, kdy se vám stalo to, že jste potkali Čechy, vlastně tak nějak bych to celý zaokrouhlil. Natýzoval jsem to dobře?
2: Natýzoval si to moc dobře, takže jdeme se podívat.
1: No a co se týče těch lidí, co poslali voiceovku, tak co tam máš?
2: Tak co se týče Lenky, tak tam má docela dobrou story.
3: Ahoj kluci, jednou jsme jako letěli s holkama z Milána. Sedíme na letišti v nějaké kavárně a sedí tam takový tři starší týpce, takový 50, taková typická krize středního věku. A říkám, hele holky, podívejte, to jsou takový ty typický Italové, slizký prostě. Bah. Týpek se na nás otočil a říká, abyste zase takový ty typický český krávy. Tak to bylo docela vtipný.
2: Ty vole, jak jako nepoznáš Itala?
1: Ty, jakože takhle, tady v tom Česku je to těžko říct, no.
2: A tak jako oni mají takový to gestíčko, ne, jako víš, jakože...
1: Ne, tak to je stereotyp, že jo, co se těch gest týče, tak...
2: Jako je to...
1: Zdravím Ivošáka.
2: Každopádně, my se jdeme podívat taky za Kubou.
4: Čau kluci. No tak hele, já to mám asi jako v obráceně. Minulej rok, když jsme jeli s tátou do Ameriky, tak 2 týdny, žádný český slovo, krása, odpočinuli jsme si. To jo, jedeme do Grand Canyonu, ano, a co myslíte? Hnedka už pozdálí tam slyším, jak tam moraváci řvou na sebe, hulákají a tak dále.
1: Hej, hej!
4: Tátovi, tati, mlč, sklop oči a jdeme.
1: Správně, a teď se ze mě ozve ten správný moravák. Tohle to by měl prostě Pražák udělat. Když vidíte moraváka, musíte sklopit ty oči a jít pryč, jít si po svých.
2: Tak jako prohlásil typický moravák prostě.

0: 8 hodin a 18 minut, teda posloucháš Radio Spin, s tebou Ideál, Dom a Kryštof. No a my jsme tady pár minut zpátky měli taky Jirku, který představoval hudební novinky v hitparádě Spin Fresh Hits. Mm-hmm. Tak já i tady při pondělku budu mít jednu takovou hudební novinku.
1: Jakou?
0: Možná je totiž u konce desetiletí čekání na nový album od Rihanny. A z toho teda musím říct, že budu mít fakt jako hodně velkou radost, protože Rihanna má doma takovou trošku slepičí prdelku, a to ASAPa Rockyho, který na sítě dropnul, že je Riri opět ve studiu, takže úplně nonsense jako příspěvek, pod to ještě napsal něco jako sorry baby, ale jsem mega zvědavý, jak to vlastně jako ve finále dopadne, jestli prostě jako netýzoval jenom jako jen tak prostě, že by tam jako prostě Rihanna šla, že by třeba točila nějaký jako jeden single k nějakému filmu třeba, že co se taky nedávno stalo, ale jestli jako Rihanna přijde s novou deskou, tak já jsem mega zvědavý, jestli půjde jako trendy zvukem, jako se zvukem roku 2026 nebo 2027, nebo jestli zůstane v těch 20, protože to jí slušelo jako perfektně.
1: Určitě no, nebo jestli jako se najde úplně nový styl, nebo jako to evolvne trošku, jak se na česky evolvne, pro mě to slovíčko, jakože posune to na trošku vyšší úroveň. I to je docela možný, jako víš to, když Lady Gaga vydala tehdy to album, to Mayhem, tak jsem se taky říkal, je to pořád Lady Gaga, ale už zase je to trošičku někde víš, tak co když to regionu čeká taky, uvidíme.
0: No uvidíme, ale třeba Rihanna ve finále místo zpívání začne rapovat, přece jenom má doma rapera, třeba si vzala nějakou inspiraci, ale...
1: No, anebo vezme děti na feed.
0: A nebo začne zpívat country, ale to by taky mohla být trendy deska.
1: Udělá track s Marpem. Můj stál je hard

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Jak už je naším zvykem na Rádio Spin, tak přesně kolem 8.20 začínáme týzovat. A už to slovo nebudu používat, dobře.
2: Ne, neprovokuj
1: začínáme,
2: už.
1: Začínáme lákat na pravdu nebo lež, kterou jsem si opět připravil já. Opět budem potřebovat jednoho z vás, který Dominikovi trošku pomůže, protože on chudák sám v tom úplně plave a kdyby neměl vás, tak nevyhrává.
2: To je pravda, no. Jako,
1: to je velká
2: myslím
1: pravda.
2: Si, že minulý týden mě tady jako třeba takový gumič a pajky hodně potahali.
1: Podrželi, no, protože máš prostě chytrý spinnery tady, tak co chceš?
2: No tak jako mám jenom maturitu, ty vole, nemůžu všechno zvládnout jako úplně sám. Jako,
1: co si budem než ty, ty.
2: No, aby si se nebo popínkoval. Každopádně
1: vyšší odborný.
2: Zhruba tak za 1,5 minutky startuje Pravda nebo lež, takže cinkněte na 210, 32, 30, 30.
1: No a tématem budou kočky.
2: Ty vole.
1: Woohoo!

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Jestli mi někdo fakt na scéně chybí, tak je to Lil Peep.
2: Já jako, si vždycky říkám, že kam by se jako ti interpreti dostali a myslím, že Peep a X by byly hodně vysoko, tyjo.
1: Jako bylo by mega vysoko. Každopádně, kdo mi nechybí, tak je můj dnešní kolega tady do Pravdy nebo lži a tím je Tomáš. Tomáši, dobrý ráno.
3: Ano, ahoj.
1: Čau Tomáši, hele, tak jaký máš zatím pondělí?
3: Zatím dobrý nálada, v pohodě, takže super.
1: Tak ideálka,
2: hele. Tak to má být, já doufám, že vám ji moc neskazím. Teda ne, já spíš doufám, že vám ji zkazím, protože já chci konečně vyhrát. Takže doufám, že pořádně znáš kočky a že si kočko mil, abys domovi pomohl.
3: Tak to vůbec, kámo.
2: Super, tak se mi to líbí.
1: Tak super, já jsem taky pejskař, takže asi si moc nepomůžeme, ale hele, třeba něco kloudného vymyslíme. Každopádně Krištof říkal, že to udělal pro dnešek velice těžký, tak jsem na to zvědavej.
3: No, tak jdem na to. No.
2: Jdem na to.
1: Tak jo.
2: První statement. Nejstarší známý důkaz společného pohřbení člověka a kočky je starý přibližně 9,5 tisíce let a pochází z Egypta.
1: Kámo, já nevím, co bylo před 9,5 tisíce lety, jestli tam vůbec byl Egypt ještě, ty 9,5 tisíce let zpátky, jakoby.
3: Ale tak Egypt je prohlášený těma kočkama.
1: Těma, jako jo, rozhodně tam byly spojovaný s tím, jako to... To jako určitě, ale nevím, jestli Egypt nebo starověký Egypt byl 9,5 tisíce let zpátky.
3: No.
2: Že bych takhle slovíčkařil.
1: No, jako to mi přijde hodně, ale tak jako ty vole možná... No já nevím, Tome, tak dáme mu za pravdu.
3: No tak taky si mě zmátečky, tak byl to tam.
1: Dáme jako pravdu. Já si říkám, že starověký Egypt, vole, no uvidíme, hele, tak jo, tak dáme, že to je pravda.
2: Chlapci, bohužel ty nálezy pochází z Kypru. Neolitická lokalita Shilourokambos. A ty nálezy tam jako předchází ty nejstarší egyptské vyzobrazení koček vůbec.
1: Tak něco.
3: Jo, taky jsi se hodně nudil v tom víkendu.
2: Jo, trošku jsem si tady dělal to. Každopádně, jdeme, druhý statement, to dáte. Kočky nedokážou vůbec vnímat sladkou chuť.
1: Já nevím.
3: Já nevím, ani co žerou, ty vole.
1: Tak jako ty, co já vím z pohledu, tak kočky hlavně ty jako se živí mlíkem a rybama, ty vole, ale
2: no.
1: Jako...
2: Jako je mléko jim dávat úplně, bys neměl, ale dobře.
1: A, jak, tak proč je v pohádkách mají kočky mlíko, ty vole?
2: Tak to je asi to samé, jako když má ježek na sobě ty, že jo, hrušky a jablíčka.
1: Co víš, co si nese nosí ježek, ale hele, nevím, jestli nedokážu vnímat sladkou chuť, já jsem kočce nikdy nic sladkýho nedával, teda abych to zjistil.
3: Ale co kdybychom říkali vždycky pravdám.
1: Ono to je jednou, to jednou trefí, jo? No tak jo, teda on tam bude mít tři lži, ale dávej pozor. Tak. Tak dáme, že to je pravda.
2: Tohle to je pravda, nedokážu vnímat. Wow.
1: Dobrý. Tebe.
2: Oni mají mnohem méně těch chuťových pohárků než my, mají jich asi 500 nebo kolik a prostě jsou takový jako sladkoslepí ty kočky.
1: Dobře jim tak, vím, že kočka má drsný jazyk, ale jakou chuť cítí nebo necítí, nevíme. Každopádně rozstřelová otázka, Tome, pojď se soustředit.
2: Nebyl bych to já, kdybych neslovíčkařil, pánové. Takže, kočka samozřejmě můžeme použít i pro ženu, že je to nádherná žena. V tom případě Angelina Jolie drží rekord za to, že byla časopisem People vyhlášena nejhezčí herečkou roku 5 let za sebou.
3: Jakože jí říkali kočka, jo.
1: Ty vole, počkej, mohla být i víckrát, ne, vyhlášená. Jako podle mě Angelina Jolie, ta je hezká prostě do dneška, vždycky byla hrozně hezká.
3: No. Ale teď jaká byla právě otázka, jestli jí jako říkali jako kočka, jako fanu.
1: Ne, otázka je, jestli byla vyhlášena časopisem People pětkrát po sobě nejhezčí ženskou. Nebo nejhezčí herečkou.
3: Jo.
1: Ale jako mohla být jenom 5, mi přijde na Angelinu Jolie málo teda.
3: No, je to moc, takže tak jako je tam víc těch hezkých ženských, ne?
2: No právě.
3: Jakože by si říkali jako jednu ženskou.
1: Takže myslíš si, že... Dobře. Jo, dáme pravdu? Jsme říkali, jo, že stejně budeme říkat furt pravdu, tak dáme pravdu.
2: Win-win pro mě, není to pravda, protože pětkrát byla takhle za sebou označena Julia Roberts, která drží tady tohleto ocenění. Děkuju vám, chlapci, děkuju, výhra.
1: No nic, no tak si to napravíme zítra. Tome, já ti muziku za hru. Nic hezky, čus.
3: Taky, čau.
2: Ahoj.

0: šaj na mě, vole. Do piči, vole.
1: Za hlavu. Nestírej se. Nechme, jo. Za hlavu, říkám. Brž.
2: Držím, vole, jak se uspojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, jak se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam šplíchal, co bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam šplíchal,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, mrknem do regionu, tady je hlášená nehoda v ulici Plumlovská v Prostějově a jedna mi tu svítí taky v Černokostelecké ulici v Říčanech. No a když se mrknu na dálnice, tak tady jediná nehoda svítí na D4 mezi kilometrem, no prostě na kilometru 13 ve směru Praha a díky tomu si tam momentálně počkáš 30 minut. Jinak je to taková ta klasička, většinou to je 5 minut před Brnem z každého směru, 5 minut před Prahou z každého směru.
1: Tak, co se týče Prahy pro tuhle chvíli, tak nějaký to zdržení nabereš určitě mezi Chrášťanama a Barandovem na Pražském okruhu a to v obou směrech. Potom poskakuje taky ulice a teď jsem úplně zapomněl to, jak se jmenuje, Strakonická, ano, to je to správné jméno. No a se zdržením počítej určitě i na Štěrbovský spojce, to je taky klasika, magistrála nebo třeba Holešovičky. A pozor se dávej samozřejmě i na kreše, jeden kreš hlásí jižní spojka po směru na centrum kousek před Barandákem a potom taky ulice Karlovarská. Každopádně někdo je cokoliv, dávej vědět buď to pomocí našeho telefonního čísla nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Radio Spin ve tvých uších, pondělí 10. srpna. Máme něco málo po 8.40, no a to znamená jenom jediný. Jdeme si dát jeden na jednoho. Běžně vás lákáme na to, že hrajeme o různý trika, no jako různý velikosti minimálně, ale o trika Radio Spin černý s růžovým hezky nápisem. No jenže to dneska neplatí, Dome, že jo?
2: Dneska to neplatí, hrát něco jiného. Dneska vás totiž pošleme zadarmo do kina, a to na film Bojovník. Takže jestli chcete jít do kina, tak určitě cinkněte na 210 32 30 30, a musím říct, že film Bojovník je věc, která, no, který může vlastně jako hodně holdovat, někdo, kdo je fanouškem prostě jako bojových sportů, takže rozhodně doporučuji se cinknout. My si dáme teďka jednoho Robina Zuta a za chvilinku se slyšíme znova.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Ačkoliv se může zdát, že jeden na jednoho zní velmi zavádějícně a je to něco, co bys našel na internetu za paywallem na nějaký jako fakt zvláštní stránce, tak se nebojte, protože jeden na jednoho je opravdu hra, kterou tady na Spin ránu hrajeme s Dominikem každý ránko. No a je to special, protože už máme dva lidi na drátě a ty se nám poperou o lístky na film Bojovník.
2: Přesně tak, to si řekl moc hezky. Každopádně i ve filmu Bojovník můžete vidět někoho, kdo bude jeden na jednoho. No a jedním takovým příkladem bude třeba dneska Pepino. Pepino, dobrý ráno. Jsi jeden z bojovníků, který se tady dneska utkají, tak jaký máš zatím pondělí?
3: Dobré ráno, klasický pondělí na
2: klasický. No jasně, rozumím, na píp. Ještě si to vypípnu, každopádně možná třeba dobrý pondělí bude mít Petr na drátě číslo 2. Petře, dobrý ráno.
4: Čau, ale já se tím souhlasím, člověče, dneska je to nějaký opravdu zvláštní.
1: Kluci, ale to je o hlavě, to je fakt o hlavě.
4: No... Jo.
3: Ne, to je o pondělku. To není o pondělí.
2: Musíte chodit spát dřív prostě, ale každopádně uvidíme, jestli už jste dostatečně nastartovaný k tomu, abyste tady odpověděli na záludní otázky. Jenom připomínám, že proto, abyste mohli odpovědět, musíte nejdřív zahrát svoje jméno a nechat se vyvolat, jinak přihráváte bod na druhou stranu. Já si myslím, že pravidla jsou jasný a můžeme jít rovnou na to, jste ready?
3: Jo.
2: Výborně, takže
1: tak to.
2: Otázka číslo 1.
1: Kdo ve filmu řídí herce?
2: Petře.
4: Režisér, kdo by?
2: No tak jistě, že režisér, že?
1: Myslím tě, tak to je jasný, ne?
2: Jednoduchá otázka na začátek, že jo, to si budeme povídat. Takže jeden bodík pro Petra a jdeme na otázku číslo 2. Pepino, jsou v střeďce?
3: Já jsem v tom hledal nějakou vědu.
2: Nehledej na tom žádnou vědu.
1: Proto je to tak záludný.
2: Jaký je nejtypičtější občerstvení v kině?
4: Petr.
3: Pepino.
2: Petr byl rychlejší asi tak o vteřinku, Petře.
4: Popcorn
2: a
4: pití,
2: no. Popcorn a pití, no.
4: To si dám, až tam teď půjdu, no, dobře.
1: Pozor, že by?
2: Pravděpodobně, Petře, půjdeš, protože máš to opět správně. Takže bodík číslo 2. Pepino.
1: Pepino, prosím, chr, pojď, jeden bod.
2: Podjele, ať to není
3: stvě. Já bych polemizoval. Já si tam beru metáč.
1: To je další věc, no, zbalit si buldíčka.
2: My jsme si brali do batohu víno, ale to už je věc o něčem jiném. Každopádně poslední otázka. Jak se jmenuje zlatá soška, která se uděluje v Hollywoodu za filmy? Petře?
4: Ne, nechám to Pepinovi.
1: A mě Petr tu otázku slyšel ještě dřív, než byla položená.
2: Pravda neví, na co odpovídá tohle.
4: Zlatá soška a viděl jsem.
3: Diskvalifikace, já to jinak nevidím prostě.
2: Tak Pepino, teď máš jedinečnou možnost odpovědět, Petře. Pepino.
3: Já nevím.
1: On neví!
4: Zlatá palma.
2: No nic, tak tady zůstane otázka prostě bez bodíku tím pádem. Každopádně Petře, tobě gratulujeme.
4: Super, díky.
2: A Pepino, můžeš cinknout zase zítra.
1: Já bych jenom rád řekl...
3: Ale dobře.
1: Já bych jenom rád řekl, Petru, že zlatá palma se udílí na festivalu v Cannes, jo?
4: Jako soška.
1: Fakt? Dobře.
2: No, takže to bylo těsně vedle, takže stejně otázka může zůstat i na zítře. Každopádně ještě jednou gratulujeme, no a Petře, vydrž tam na drátě, řekneme si, kam ti stupenky pošleme. Pepino, čus.
1: Řekneme ti, kam všude tě pošleme.

0: Music Impro. 8:53 posloucháš Radio Aspen, s tebou je dál Dom, se mnou ve studiu taky Krištof, který právě přichází k mikrofonu.
1: K mikrofonu.
0: Ježíš Maria, no tak 3 hodiny za mnou prostě, jako co ti budu povídat. No a máme tady ale ve studiu už taky Zuzku, která si mikrofon nevzala. Zuzko, no Normálka. Tak,
2: Zuzka nepochopila, že předávačka se zamyslela.
1: No, Zuzko, úplně jako je, není, jak se to vezme, protože Dominik tady dával Music Impro. Dome, prosím tě, připomínám, co to bylo, co to obnášelo.
0: Tak počkej, já se nejdřív zeptám Zuzky, jestli víš, co je Radio Aspen Music Impro.
1: A jo?
2: No to já vím, no, to je easy. Jako, že jeden track podle mě nerepovej a jeden repovej a ty ho dáš dohromady jako ty,
1: může
2: jako
1: být.
2: Dom nebo Krištof, nebo
1: být.
2: Prostě 2 tracky dohromady, nebo ten beat z jednoho tracku a text z druhého tracku a dohromady?
0: To je správně.
1: Dejme tomu, no.
2: Čekali jste jakoby dlouho.
1: Ne? Proč to vysvětlit jednoduše?
0: Když to nesložitě, no to je klasika.
2: Tak já jsem pořád jenom žena, jo, tak jakoby prostě ty to vysvětlí první složitě a potom se doberou k tomu. Ne?
0: No to je jedno, každopádně dneska to byl Svaz českých bohémů. No a do beatu z Green Paradise od Buky. Začínám být nervózní, ty vole, jsem před Zuzkou ještě nerepoval, ty vole.
1: To je dobře.
0: Ne, ještě ne, podle
2: tak
0: mě.
2: Tak já na tebe budu takhle koukat.
0: Otoď se zádama ke mně a... Já to třeba nějak...
1: Budeš mi na zadek.
0: Nebudu koukat na text samozřejmě, že jo, tak jako... Okej. Okay.

0: tomu se říká přátelství a výkon.
1: Vole. Děkuji.
0: Jo, zadýcháno celkem dome.
1: Kámo, je to masakr, ty vole, jakože není tam moc prostoru na nadechnutí, ty vole.
0: Slyšel jsem a ještě fakt ty nervy, že tady repuješ přes Zuzkou poprvý.
2: Já jsem byla otočená celou dobu, já jsem se tady tak do toho jako vibela a bylo to jako moc fajn. Nebo spíš jsem chtěla říct, že tam je hodně sil, jsem si všimla tady v tomhle tracku. A taky ten text vyznívá úplně jinak, když je to v takovým jako hodně drsným vibeu, než když je to jako...
0: Yes, jako tenhle beat, kámo, to tomu dává úplně jinou energii.
1: To dává. Já si myslím, že vohnouti by se měli z bokou podat ruku a mě by to nějakým způsobem dát dohromady.
0: Kráso, prosím, vohnout feed Buka.
1: Ty vole, jako zase pořád za mě lepší než Buka feed Eva Farná, jakoby.
0: To by bylo super.
1: Myslíš, že jo?
0: Jako Štín a Eva Farná by bylo
1: Štín
0: super.
1: Štín a Eva Farná, jo, ale Buka zvohnou tam.
0: Ale jako takhle, kdyby si Eva Farná udělala alter ego, něco jako má, že jo, Viktor Štín Buku a zandala by, jako zadělila by tam úplně stejně, víš, tak jako by ti to nasolila přímo na hlavu, tak by ti jako... nebudu říkat, co by ti, ale počkej, prostě tak, to by zandala.
1: Tak zítra tady na Radio Spinu můžeme ráno vybírat jméno pro alter ego Evy Farny.
0: Ježíš, prosím, prosím,
1: jo,
0: prosím.
1: Tak já si to píšu jako téma, takže to vás čeká zítra, no a co vás čeká v komunikátoru, to vám řekne teďka Zuzka.
2: Dneska nás čeká, budeme se bavit o lenosti. Protože jsem zjistila z nějakého důvodu, že dneska den lenosti a kámo. Myslím si, že to je téma, které se nás všech týká a že si to docela jako užijeme.
1: No to je vedru, co si budeme povídat. Hele, tak to bych tady mohl s tebou vysílat jako po celou dobu, protože já jsem podle mě nejlínější člověk na světě.
0: Teďka. No to já bych nevysílal celou dobu, že jsem právě líný na to, že jo, ale tyjo, tak to si tě možná pustím, to mě zajímá, co k tomu řekneš.
1: No, jako to fakt, mě taky.
0: Kdyby tyjo existovala, že cena za největšího lenocha, tak si pro ní určitě někoho pošlu, ale...
1: No tak jo, každopádně my se jdeme podívat ještě taky na počasí, aktuálně nějakých 22 stupňů Celsia, tak buď se mi to neaktualizovalo, anebo se to v Praze
0: aktualizovalo po celé České republice průměrná teplota 24 stupňů Celsia, když se na to tak dívám, každopádně je pod mráčkem, ještě pořád bude celkem pěkně, to se úplně nedá říct o tom odpolední, protože tam ty teploty přesáhnou 30, vystoupají někam ke 33 stupňům Celsia, promiň dome, 33 stupňům Celsia, aby tam slyšel ty hř, jo, 30, 30,
1: 33.
0: A na nebíčku nebude ani mráčku, ale vypadá to, že v Moravskoslezském kraji a ve Zlínském kraji pořád hrozí slabý přáňky. Tak uvidíme.
1: Závidíme. Jedna nefalšovaná česká závist, tak užívej komunikátor se Zuzkou, potom taky Spin Extra s Jirkou a čo na Spinu s Márou. Řekl jsem to všechno dobře?
2: Yes, pes.
1: No tak jo, tak užívejte a slyšíme se zase.

Posloucháš si Radio Spin, s tebou je na majku Zuzka, já tě zdravím, my dneska máme 10. srpna, pondělíček, svátek mají Vavřincové, takže všem přeju krásný svátek. No jak si všiml, tak jsem tady za Viki a budu tady za Viki až do čtvrtka a mám pro tebe nachystaný zajímavý věci, tak doufám, že tě bude moje vysílání bavit. No a v dalších hodinách my probereme třeba lenost, nebo se mrkneme na to, co nám namaluje noční obloha v srpnu, protože toho je opravdu hodně a vědět, kdy se tady tyhle ty noční zázraky stanou, je docela dobrý. A taky nebude samozřejmě chybět komunikátor, takže si určitě nahrávej hlasovku svůj oblíbený track nebo volej na číslo 210 32 30 30. Tak jo, s tebou je Zuzka, tady na rádiu.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou Matez, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
1: No super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Poprosím tě, řekni, kde ty kytky jsou, od Saxe, od Resta, a bude to pro všechny spinnery, hlavně pro všechny řidiče, ať jezdí v klidu, nestresujou a nejsou bouračky.
1: To je hezké, to je dobře řečeno, a ty máš dneska dobrý pondělí, jezdící?
2: Já mám krásný pondělí, jako každý pondělí. V pátek se vždycky na pondělí těším.
1: No tak a tak to jsi jeden z mála v tom případě, podle mě.
2: No, jsem jeden z mála, ale já vždycky dojdu v práci na depo a říkám, je páteček, víte, co to znamená? Všichni, jo, máme 2 dny volna. Já říkám, ne, už jenom 2 dny a je to pondělíček.
1: Tak to musí být všichni velmi šťastní, že mají vedle sebe takového pozitivního člověka, ale takhle to má být, člověk má rád mít svou práci, takže vlastně to je správně. Hele, dávám ti to tam, měj se krásně, užij se zbytek pondělí. Ahoj.
2: Měj se krásně, zvidí, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnici, na D2 na prvním kilometru ve směru na Brno je crash nákladního nakladňáku, ale nezdrží se tam. Co se týče regiony, to jsou čisté, no a pojďme do Prahy, v ulici Cvrčkova je crash nákladňáku a osobáku. Na jižní spojce na Praze 4 je nehoda nákladňáku ve směru na Baranďák, kousek u Orlenu, a potom v ulici Karlovářská je crash dvou osobáků, tak tam dávej pozor. Co se týče centra, tak tam máme seklou Wilsonku Legerku a trošičku E-Park, ale jinak je to docela všecko průjezdný. No a to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Na rádiu Spin je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio

každý ví. Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my tady máme komunikátor, já tady mám připravenou hlasovku od Davidka.
2: O Zuzko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Ega, Žijeme len raz, bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej den, seš ta nejlepší moderátorka na Radio Spin.
1: Děkuju, tak jsem si to tady tak egoisticky pustila, já se všem omlouvám, já jsem prostě musela. Davidku, děkuju, ty si taky užij den a my si dáme Žijeme len raz, velká letní pecka.

0: Právě ti dohrál Hector Kancelář na Rádiu Spin. S tebou je Zuzka, máme pondělí 10. srpna, něco málo před 10. hodinou. Nám se pomalu, ale jistě blíží hodina, ve které budeme slavit Den lenosti. A mě na tohleto téma napadá tolik věcí, že doufám, že to všechno stihneme probrat. Vy se každopádně, milí spineři, zamyslete nad tím, na co jste nejvíc líní, jelikož mě to bude velmi zajímat. Ale ještě před tím vším, my si dáme počasí. Co se týče počasí, tak momentálně máme okolo 25 stupňů, polojasno, a ta teplota bude ona bude stoupat a vystoupat až na 33 stupňů Celsia a bude jasno celý den. V Čechách na Moravě by mělo trošku sprchnout a nebude tam takový horko, bude tam jenom kolem 30 stupňů jenom. No i tak tam bude horko, ale aspoň se tam svlažíte na té Moravě. My tady v Praze a v Čechách rozhodně ne. To je z počasí vše, dáváš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Rádio Spin jde s dabou.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garanci výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No i jak jsem říkala, tak dneska slavíme Den lenosti. A já jsem si jistá, že jsme prostě všichni v něčem líní. Já vám říkám, že i ten milionář na Instači je línej, věřte mi. Člověk by neřekl, že ta lenost začíná už hned ráno, když vyjednáváme s budíkem, v kolik hodin vstaneme. A potom, když už teda vstaneme vítězoslavně, tak si ku příkladu oblečeme outfit z předešlého dne, jelikož je prostě moc námahy vybírat něco nového. A tak toto jde celý den, věřte, nevěřte. Já mám ku příkladu za ten den nejvíc problém s tím, že jsem líná si uklízet večer oblečení do skříně. Já vám říkám, že ty hadry jsou všude, jenom ne v té skříni. A mě zajímá, spineři moji milí, na co jste líní, vy dávejte mi vědět do apky nebo volejte na číslo 210 32 30 30, protože na něco je každý prostě línej, já jsem si jistá. Radio Spin s tebou, Zuzka.

0: To jsem zvědavý, jak se to do sebe sedlo.
1: Tak pojďme na to.
2: Stávají zatáčky, točí se svět sem na...

0: se říká přátelství.
1: Neznám originál, ale řekl bych, že jsi to dal poslouchat určitě líp než originál.
2: No, Pajky, skoro bych i souhlasil, ale Buku mám rád, takže nemůžu říct, že by to bylo lepší doma.
3: A tak aspoň tak stejně dobrý, ne?
2: A, že si to ty tak, jo.
3: A dobrý. A pozor, na závěr ještě jedno info k poslednímu Radio Spin Music Impro těch prázdnin.
4: Rivalita končí. Spojíme síly na jednom treku.
3: A je to konečně venku. Tak se budeme těšit.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9

0: Spin.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a tentokrát budu posílat track já, protože tenhle track já budu speciálně posílat do firmy Amazon Jirkov. Tady ta firma a zaměstnanci firmy se nás jako Radio Spin pouštějí přesně od dnešní 10. hodiny a my jim za to velmi děkujeme. Já je všechny zdravím za celý rádio a posílám jim track Sonátu Kojoa a Robina Zuta. Poslouchejte dál.

0: Pipin s tebou, Zuzka, my tady stále řešíme téma lenosti a na co jsme líní a vy se mi nechcete přiznat, spineři. Já jsem na sebe už práskla, že si neskládám oblečení do skříně a Prochy mi napsal do apky, že i ta lenost je cnost. No to sice je, jo, to sice je, ale o tom my se nebavíme. Pojďte se mi do apky přiznat. Pojďte se přiznat, na co jste líní, spineři. Ještě předtím si dáme rychlou dopravu na Radio Spin. Pojďme na dálnice na D2. Na prvním kilometru ve směru na Brno je nehoda nákladňáku. Dávej tam pozor, ale nečekáte tam nějaké velké zdržení. Co se týče regionu, ty jsou krásný, čistý. No a pojďme do Prahy, tam je to trošku horší. V ulici Cvrčkova nehoda nákladňáku auta. Na jižní spojce na Praze 4 u Orlenu nehoda nákladňáku směr na Baranďák, jakoby. Tam se to trošku štosuje. V ulici Karlovarská kreš dvou osob. V ulici Liberecká čerstvá nehoda taky dvou osobáků. No a v ulici Plzeňská je v sobě osobák a nákladák. A to samé se děje v ulici Horňatecká. Takže centrum docela zasekaný, svítí na mě červeně, takže tam dávej pozor. No a to už je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 10 10 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supili

0: tebe. Dáváš si Radio Spin na majku, je s tebou Zuzka na drátě, s tebou Petr, slyšíme se.
1: Ahoj Zuzko.
0: Ahoj Petře, prosím tě, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Dáme tam turistu a dáme to pro všechny, co je nám takový vedro, ať už mažeme z práce pryč.
0: To je super. Petře, a my tady řešíme dneska den lenosti. Máš nějakou věc, na kterou seš línej? Jako úplně brutálně.
1: Hele, já jsem línej jak vandrácká hůl. Já jsem šel třeba dneska ráno do práce a poslal jsem si vybrat nějakou hotovost a šel jsem okolo bankomatu. A já byl línej vybrat i ty peníze z toho bankomatu.
0: Ježíš, ale to znám. Já takhle vybírám peníze třeba 14 dní. Jakože fakt prostě.
1: Jo, jako, ale jako je... Já je dneska potřebuji extra, takže stejně až půjdu z práce, tak je stejně budu muset vytáhnout. A já šel okolo bankomatu. Říkám, nepůjdu tam, já jsem tak línej, prostě nejdu.
0: Tak to je výborný. Za to může to horko. Jo, pojďme, jakože, za to může to horko. Hele, tak jo, tak snad to odpoledne vyjde, já na tebe budu myslet, ať vybereš ty peníze teda.
1: A dám...
0: Cože?
1: Já myslím, že asi ne, já to placení posunu, já nevím.
0: Tak jo, tak to posuň, to je jedno, dávám tam toho turistu a měj krásnej horký den.
1: No, děkuju, čau.
0: Ahoj.
2: Na plakátě moje jméno
3: Vec.
2: Přišel jsem čeknout toto město.
3: Kde?
2: Rozjebat se jak zvěř.

0: Posloucháš si Radio Spin, na Majko je s tebou Zuzka, my máme pondělí 10. srpna, svátek mají Vavřincové a máme 10.52. My jsme v téhle hodině probrali lenost a mě se ještě teďka ozval Tomáš se svojí leností.
1: Ale já jsem byl línej i zavolat, takže já vždycky odkládám všechno na poslední chvíli.
0: Tomáš odkládá věci na poslední chvíli, to dělá hodně lidí, ale zavolat. To se musíme domluvit, spinaři. Můžete být líní úplně na co chcete, jo? Já vám to povoluju, ale nemůžete být líní na to volat tady do rádia Spin. To nejde prostě. To musíte vždycky tu lenost překonat, zavolat, nahrát hlasovku a já vám slibuju, že každý moderátor tady si s váma rád pokecá. Tak jo, každopádně, co nás čeká v další hodině? V další hodině si řekneme, co půjde vidět na obloze v srpnu, hlavně na noční obloze, protože nějak prostě rok 2026 a srpen toho nese hrozně moc a bylo by škoda, kdyby jsme to propásli, takže já ti to všecko řeknu, ale ještě předtím, než se to všecko dozvíš, tak se ode mě dozvíš počasí. Co se týče počasí, tak už tam začíná být nechutný horko, takže kolem 28-29 stupňů. Odpoledne to bude horší, hlavně v Čechách, to bude až 34 stupňů, pocitově samozřejmě víc, protože bude absolutně jasno, takže se prostě drž ve stínu, nevím, co jiného ti mám poradit, čepice, voda, opalovák a tak dále, tak dále. Na Moravě by mělo sprchnout, takže to je taková tichá naše závist česká. A to je asi z počasí vše, dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka.
2: Spin Radio.
3: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
4: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
3: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
4: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
5: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
6: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
5: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
6: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
7: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a srpnová noční letní obloha nám už za pár dní nabídne hodně krásných úkazů a já jsem tu proto, abych tě upozornila, kdy tyhle dny využít na nějaký romantický randíčko, jelikož pojďme si říct, buďme prostě upřímní, nikdo moc nechodí tu oblohu pozorovat sám, ono to jako není úplně nějak jako vlastně super jít někdy v noci sám pozorovat oblohu, takže randíčko, jo? Už za dva dny z noci 12. srpna na 13. srpna kolem půlnoci budou spineři padat Perseidy, ale takovým způsobem, jakým ještě nikdy prej nepadali. A bude to hodně special, takže to si nenech ujít. No a hned 15. srpna, takže máme nabitej týden, hned 15. srpna před východem slunce bude prej hodně blízko u sebe Merkur a Jupiter a pokud bude jasná ta obloha před tím východem, tak to bude prej pecka, bude to hrozně hezky vypadat a je to po hrozně dlouhé době, kdy takhle ty planety se k sobě přiblíží. No a potom 27. srpna bude částečné zatmění slunce. A to bude nádhera, vám říkám. Takže pokud chcete, pánové, žádat o ruku, tak jedině v noci 27. srpna. Ano, jindy prostě ne. Yeah, word up, word the mother. It comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: kapelou Zuzka. No a já už tady mám hlasovku od Samuela.
1: Čau, tady Samuel. Prosím tě, jestli bychom zahráli od Ice Cube'a It Was a Good Day. Přijám to všem, protože dneska je pěkně, tak prosím všem. Díky, čau.
0: Dneska je pěkně, It Was a Good Day, Ice Cube pro Samuela.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice, na nultý dálnici na 12. kilometru ve směru na D1. Jsou sobě dva osobáky, ale zatím se tam nějak extra nezdržíš. Regiony opět čistý. Pojďme do Prahy, tam je to horší. V ulici Podskalská jsou sobě dva osobáky, v ulici Liberecká je taky crash dvou osobáků. V ulici Plzeňská se srazil osobák a náklaďák, to samé se děje v ulici Horňatecká. No a dva osobáky jsou čerstvé v sobě v ulici Radlická, takže tam dávej pozor. Jinak v centru je zasekaná Legerka Wilsonka, maličko Nuselák a to je asi tak všechno. No a pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

0: Toto je Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Radio Spin na majku, je s tebou Zuzka na drátě, s tebou Adam, slyšíme se?
2: Ano, ano.
1: Adame, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to pro mýho bráchu a chtěl bych pustit písničku Hannah Montana od Kalina, prosím.
1: OK, a máš nějaký vzkaz pro bráchu?
2: Pro bráchu mám akorát vzkaz, že je nejlepší.
1: A to je nejlepší. A Kalin a Hannah Montana jsou taky nejlepší, ty jsi taky nejlepší, všichni jsme nejlepší a já ti to tam dávám, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme pondělí 10. srpna a my jsme v téhle hodině probrali úkazy, které nás čekají na obloze v srpnu a že jich teda je. A v další hodině se mrkneme na takovou perličku, nechám vám to jako překvapení, protože to je docela vtipný, takže vám to nebudu prozrazovat. Každopádně to už bude naše poslední hodina, takže pokud ode mě chceš ještě zahrát nějaký track, tak si volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku do apky, já ti s radostí něco zahraju. No a ještě než se tohle všechno stane, tak se pojďme podívat klasicky na počásko. Co se týče počasí, tak už je tam hit, máme pravý poledne téměř za 4-6 minut, je tam kolem 30 stupňů, jasno, svítí nám sluníčko, ty teploty vystoupají až na 33 stupňů v Čechách, na Moravě to bude trošičku míň, na Moravě by mělo odpoledne i trošičku sprchnout, každopádně ten pík toho počáska dneska bude kolem 3 hodiny a potom to bude pomalu klesat, takže večer, typuju tak kolem 8. 9. se bude dát dýchat. To je z počasí vše, Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: And every time I find a dope, I see a hope. My mouth can collide with scope. And you know we the livest though. I suppose that you want us to hide it, bro. But never that, we smooth with a better rap. A clever cat that I am with a head of facts. And if you think you ahead of that, then you sleeping on the way, but we never nap.
1: Nigga, you better make some money before you come back in this house. And no bringing the white girls in my house, nigga. You bring them white girls, you know that.
2: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. No a při tak poslední hodině mého vysílání to pro vás mám takovou perličku, takže poslouchejte, milí spineři. Dáme si totiž hodinu zeměpisu a naše látka budou Kanadská jezera. Takže otevřete si prosím učebnice na straně 32 a půjdeme číst. No, už je máte otevřený? Já čekám. Jste se lekli, co teď? Noční můra, zeměpis na základce, prosím vás, nic se neotvírejte. Uklidněte se, žádná hodina nebude. Protože já vám ale stejně něco řeknu o těch jezerech. Já mám totiž pocit, že Kanadská jezera pojmenovával někdo v 5 ráno po nějakém velmi podařeném mejdanu. A hnedka pochopíte, proč. Spoustu z nich mají zaprvé sprostý název. Z této kategorie můžu říct jenom třeba, že se jedno to jezero jmenuje Stupid Lake, jakože hloupý jezero, a toho jezera mi je teda upřímně velmi líto. Jedno jezero se třeba jmenuje Mrtvý pes. Nevím, jestli to má nějaký hlubší význam, já ho v tom nevidím. Každopádně úplně nejlepší jezero, a to je Frajerský jezero, se jmenuje, a vydržte, já se tady musím najít, a poslouchejte, jo. Pekvachnamajkoskvaskvajpinvanik. Já to podruhé říkat nebudu, jo, jakoby je to nekonečný název, nedělám si srandu, je to nějaký krécký název a znamená to, pozor, a teď se držte, znamená to, kde se chytají, jakoby, znamená to tohle místo, kde se chytají divocí pstruzy na háček. Já vím, to jste prostě potřebovali takto při pondělku vědět.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Spin.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já už tady mám přichystanou hlasovku od Davida.
2: Čau, prosím, plus tam od Hektora pro štěstí. A poletí to do Čáslavy a pokud ta osoba poslouchá, tak i ví, pro koho to je a že mě to všechno mrzí. Dík.
1: Dávám tam Hektora pro štěstí. Když na ně ten

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se podívat do regionu. Nehody jsou v ulicích Tyhlova a v ulici v Poříčí v Brně, dávej tam pozor. Co se týče Prahy, tam je to horší čerstvá nehoda je v ulici Lovosická. Jsou tam v sobě dva osobáky, v ulici Liberecká je taky crash dvou osobáků, potom v ulici Plzeňská je v sobě osobák nákladák, trošičku to tam je zasekaný, to samé se děje v ulici Horňatecká a dva osobáky jsou v sobě i v ulici Radlická. Potom, co se týče centra, tak červeně to na mě svítí na Legerce, kolem Ipáku, na Wilsonce a taky na Nuseláku, takže tam počítej s malým zdržením. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc repu v repu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Zvěna.

0: 20. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my tady máme poslední komunikátor v mém vysílání a na drátě je tady Vojta. Vojto, slyšíme se?
2: Čau, Zuzko.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Máme tam Šína syndrom a pro všechny, který jsou teď venku a pečou se stejně jako já třeba.
1: Ok, to mě za chvilku čeká, za nějakých 20 minut. Vzpomenu si na syndrom od Viktora Šína. Hele, dávám ti to tam a měj hezký zbytek dne.
2: Taky.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: Present mixtape.
1: Radio Spin na Majku s tebou Zuzka, máme 10. srpna pondělí a já už tady mám Jirku. Čau Jirko.
2: Čau Zuzko, čau Spineři.
1: Jirko, mám na tebe takovou otázku, kterou jsem vymyslela teďka v posledních 10 minutách.
2: Dobře.
1: Je to taková letní otázka. A sama jsem nad tím přemýšlela, co mi vadí víc, co ti vadí víc, nebo spíš, co je horší. Když ti vosa jakoby pořád krouží kolem pití a někde ty sedíš, jakože v hospodě, anebo komár v noci.
2: No, oboje je nepříjemný,
1: no,
2: ale
1: právě.
2: Možná mi víc vadí ten komár v noci, protože když mám tu vosu u toho pití, tak ještě možná to můžu nějak jako řešit s klidnou hlavou, ale jakmile prostě mě ten komár probudí, tak to prostě nemůžu řešit s klidnou hlavou.
1: To ne, no, to je pravda.
2: A je to prostě ještě tam jsi v té tmě, že jo, je to prostě jako komára ne.
1: Komáři jsou blbí, no, ale já se nemůžu rozhodnout pořád, co mi víc vadí, protože člověk prostě jako takhle, já jsem teď někde seděla, dala jsem si kolu, potom jsem asi měla na sobě nějakou voňavku, která jim jako brutálně voněla těm včelám nebo vosám, nebo co to bylo, a jako třeba 4 kolem mě byly. A já jsem se přesunula a byly tam znova prostě. A já úplně tak toho komára aspoň zaspím. Třeba, jo, tohle nezaspím prostě. Takže je to také jako diskutabilní.
2: Já vždycky volím u komára takovou taktiku. Samozřejmě, když je hodně teplo, tak je to problematický, ale vždycky se prostě přikraju, aby nebyl vidět žádný kus mýho těla. Což by se mohl udělat i u těch vos, ale kdyby jsem se přikryl takhle dekou v hospodě s kamarádama. Nevím, co by si o mě mysleli.
1: No, jako asi, nic, asi by to vypadalo divně, ale já vždycky přemýšlím, jestli jakoby ten komár si najde tu skulinku. A nebo fakt jako, že když se fakt přikryješ, přikryješ.
2: Já nevím, jako možná ono to je takový dvousečný. Pak seš prostě celý přikrytej a vlastně...
1: A chcípneš vedrem.
2: Chcípneš buď vedrem, nebo na to, že tě otravuje komár. No, takže...
1: Tak když tak dejte vědět, Spineři, Jirkovi, co je horší, jestli včela kolem pítí, anebo komár. Teď jsem chtěla říct v zimě, ale v letní noci. Komár v letní noci. A to počasí je letní, hodně letní, je tam kolem 32, 33 stupňů, ale už to nepůjde výš na 100%, v Čechách už určitě ne. Bude to spíš níž, k večeru bude kolem 25 stupňů a na Moravě odpoledne by mělo dokonce i pršet. To je už z počasí vše, ode mě taky vše a já se na vás zase těším zítra od 9 do 1. Čau. Spin Radio.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol. Radio

jsme Radio Spin. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: šel pštrosici a pštrosačaty pštrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě opět vítám u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl příjemný víkend, že jsi odpočal, že jsi úplně neuvařil v tom počasí. Každopádně my se dneska podíváme na to, jaká celebrita si otevře vlastní hospodu, a to přímo v Praze. Koukneme taky do Polska, parta Poláků nám dodala totiž takovej návod na to, jak rozhodně nestěhovat lednice. Víc si tady o tom řekneme už za pár minut. Za hodinku nás potom čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvoji mozkovnu, no a po celou dobu taky hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasové zprávy. Tak jo, těším se na tvoje bangry, no a my už to můžeme odpálit. Pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.
1: Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated streams and the microwave memes. It's a

0: neznám originál, ale řekl bych, že jsi to dal poslouchat určitě líp než originál.
1: No, Pajky, skoro bych i souhlasil, ale Buku mám rád, takže nemůžu říct, že by to bylo lepší doma.
2: A tak aspoň tak stejně dobrý, ne?
1: A, že si to ty tak, jo.
2: A dobrý. A pozor, na závěr ještě jedno info k poslednímu Radio Spin Music Impro těch prázdnin.
3: Rivalita končí. Spojíme síly na jednom treku.
2: A je to konečně venku. Tak se budeme těšit.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9.

Posloucháš Radio Spin? To, že jsou Poláci dost specifický národ, víme. Viděl jsem tady teď jedno videjko, u kterého jsem si říkal, tohle se prostě mohlo stát jenom v Polsku. No a měl jsem pravdu. Parta stěhováků v Polsku měla za úkol odstěhovat nějaký věci z 9. patra, no ale jelikož jsou fikaný, samozřejmě zvolili tu nejrychlejší a taky nejméně pracnou cestu. Vzali prostě lednici a vyhodili ji z okna. Připomínám, že to bylo z 9. patra, takže jogurty asi úplně na svém místě nezůstali. Majitel baráku, tak ten si stěžoval, řekl bych, že oprávněně, ale stěhováci se hájili tím, že dolů dali přece pásku se zákazem vstupu. To, že se lednice rozletěla 50 metrů od téhle pásky všema směrama, s tím asi už úplně nepočítali. Údajně taky po lednici letěla ještě vana, to už ale na tom videu zaznamenaný nebylo. No takže až se já budu příště stěhovat, tak už teď vím, že po žádný polský firmě rozhodně nesáhnu. Radio Spin. We'll be right back.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11 vidím velký zdržení u 25. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D8 u 26. kilometru, taky obousměrný zdržení. Potom tady vidím ještě taky zasekaný příjezd do Prahy na D5, naopak výjezd z Prahy, tady si postojíš na D4, kde se to štosuje až po 18. kilák. Regiony tak ty aktuálně jedou bez obtíží, mrkneme rychle ještě na situaci na silnicích v Praze. Bubenečský tunel hlásí štosovačku směrem na Holešovičky. Kbelská ulice směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a lehký zdržení hlásí taky Pražský okruh v okolí Řeporí ve směru na Chrášťany. Dávej na to rozhodně bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak budu moc rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady pak všem ostatním spinem budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám od vás jeden vzkaz, tak jdeme na něj.
1: Ahoj, ahoj, prosím tě, můžeš mi tam od vesny pustit Moravon pro tebe do studia a pro všechny, co mají dneska. Pěkný den zatím, čau, díky.
0: Tak všichni, co máte hezký den, tak doufám, že ho budete mít hezky i nadále. Jedna vesna společně i s Egem letí pro vás do éteru. Tak jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra Circo. Spin Extra Circo.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. My máme dneska 10. srpna a to znamená, že svátek slaví Vavřinec, takže všem Vavřincům přeju jenom to nejlepší. Tvůrci GTA se dostali pod další palbu kritiky a to tehdy, když teda oznámili, že další trailer na tuhle hru bude vycházet pouze na Netflixu. Chápu, že to lidi štve, ale na druhou stranu je to prostě jenom trailer. Jestli tě tohle donutí si zaplatit Netflix, aby ses na to podíval, tak tě už stejně nic neodradí od toho, aby si tuhle hru koupil. Takže úplně tak dramaticky bych to neviděl a taky si navíc myslím, že to stejně potom hodí zdarma na YouTube. Takže uvidíme. Myslím si, že tohle lidi tak nenaštve, jako by je naštvalo, kdyby ta hra nestála za nic. A to doufám, že se nestane. Věřím v to. A jestli se to stane, tak myslím, že spousta lidí bude letos hodně zklamaných. Každopádně, my se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom. Samozřejmě Ideál taky hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Ještě než ale budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 33 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Nejchladnějc aktuálně hlásí Liberecko, tam vidím 27. No a co se zítřka týče, tak tam maxima budeme mít právě na 27 stupních a bude stále krásně slunečno a jasno.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Dámy a pánové, Afterwork on Tour

0: zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz. Hey, my life, bitch. Kdyby jsi mi moc, tak pojď ke mně blíž.

0: Ladíš Radio Spin, máme 2 hodiny a nějaký drobáky k tomu a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Jimi Hendrix, Jim Morrison a taky Kurt Cobain. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Jimi Hendrix, Jim Morrison a taky Kurt Cobain, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne.
1: Follow your dreams. Yeah.

0: pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Jimi Hendrix, Jim Morrison a taky Kurt Cobain. Tak co tipujete?
1: Já si myslím, že všichni tři nehráli na basovou kytaru v kapele.
0: Tak o basovku se nejedná se dokonce ani o žádný jiný nástroj, ale jde o nějakou skupinu, nějaký klub, do kterého všichni z nich patří. Takže jestli už teď tušíš, co by to teda mohlo být, co by mohlo spojovat jména Jimi Hendrix, Jim Morrison a taky Kurt Cobain, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Samozřejmě i dál taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minutek s hádankou 3 v 1 tady na rádiu.

0: Hádanka 3 v jednom na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Jimi Hendrix, Jim Morrison a taky Kurt Cobain. Už teda víme, že hledáme nějakou skupinu nebo klub, kterýho jsou všichni z nich členy. Je to ale něco spojeného s ne úplně tak veselou věcí. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Jimiho Hendrixe, Jima Morrisona a taky Kurta Cobaina, tak napiš svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 stále hlásí velký zdržení, a to u 33. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D10, kde si postojíš při výjezdu z Prahy a štosuje se to tady až po 21. kilometr. Na D8 pak 37. kilometr hlásí obousměrný zdržení. Co se regionu týče, tak ty aktuálně jedou bez obtíží. V Praze potom štosovačku hlásí jižní spojka, a to ve směru na Baranďák, Kbelská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a co se nehod týče, tak jeden crash tady je na Povltavský a jednu nehodu hlásí taky ulice Českobrodská. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Rádio Spin. Československý underground.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr dnešní hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Jimi Hendrix, Jim Morrison a taky Kurt Cobain. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže jdeme rovnou na vaše tipy. Co teda myslíte, že tuhle trojici spojuje?
1: Že to jsou členové klubu 27, že umřeli v roce 27.
0: Tak máme tady tip, že by všichni z nich mohli být členy klubu 27, tak jdeme dál.
2: Já si myslím, že je to smrt ve 27 letech.
0: Tady se podobný názor opakuje, dáme si ještě jednu hlasovku, vybírám třeba tuhle.
3: Ahoj, dneska všechny tři jména spojuje to, že umřel ve 27 letech, ne?
0: No a samozřejmě je to přesně tak, všichni zmínění, tak bohužel nás opustili ve 27 letech. Je to teda ten nechvalně známý klub 27, což jsou celebrity, který nás tenhle v tomhle roce opustili. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. Dneska to bylo trochu z lehčího soudku. Bylo vidět, že to máte zmáknutý, těch správných odpovědí se tady opět objevila hromada. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po druhý hodině tady na Rádiu Spin.
4: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: Pondělní odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme se Spin Extra. Máme dneska 10. srpna, svátek slaví Vavřinec, takže všem Vavřincům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut podíváme na to, jaká celebrita si v Praze otevře vlastní hospodu, a to skutečně už zanedlouho. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 33 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, plus minus 1-2 stupínky, stále tam je slunečno, jasno, takže hodně vody, ideálně, jestli můžeš být třeba někde ve stínu. Zítra tak se nám to lehoulince ochladí, maxima tady vidím na 27 stupních, ale stejně tak jako dneska, to stále bude jenom slunečný a jasný.
1: Spin Radio.
2: Co je, Eduarde, jsi bílej jako stěna?
3: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
6: Československý underground.
7: Stačí mi, když pomalu zapadá toho slunce, pak dáme poslední nádech, smoke, vytvoří úsměv, štěrž baby, potom ležíš umírou má zase na zádech. God damn, teď si fakt nemůžu pomoct, určitě to nebylo v plánu. Já

Posloucháš Radio Spin, mám tady teď dobrou zprávu pro všechny Pražáky a taky hlavně pro všechny fanoušky populární hry Kingdom Come Deliverance, protože britský herec Luke Dale, který stvárnil v téhle populární hře postavu Jana Ptáčka, tak se tak moc nadchnul díky téhle hře pro českou kulturu, že se rozhodnul, že si v Praze udělá vlastní hospodu. Ta hospoda by podle všeho měla být na Vinohradech, kousek od zastávky Perunova, bude se jmenovat Nobleman a bude zaměřená na takovej jako českou klasiku, ale smíchanou právě s britskou kuchyní. Podle toho, co Luke Dale říká, tak chce, aby to nebylo pro turisty, ale naopak, aby to bylo velice komunitní místo, tady hlavně právě pro místní Pražáky, takže uvidíme, co z toho všechno bude, ještě kombinace s britskou kuchyní, myslím si, že by to mohlo být opravdu zajímavý, ještě když tam budeme taky moc potkat přímo Luka Dale, tak si myslím, že to bude úplně super. Plánovaný otevření tak je už zanedlouho, a to konkrétně na 1. října, tak uvidíme, jestli to skutečně vyjde. Já doufám, že jo, a doufám, že se tady Lukovi bude líbit, bude se mu dařit, protože si myslím, že to není obohacení českou kulturou jenom pro něj, ale zase on obohatí tu naší kulturu svým přínosem právě taky. Takže doufám, že to bude super, doufám, že se tam třeba někdy uvidíme, no a teď už pokračujeme s hudbou Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, máme léto v plném proudu, no a léto samozřejmě každý rok přináší nespočet hudebních akcí. No a s jednou takovou akcí přichází tentokrát i Mike Traffic. Je to akce s názvem After Work. No a v rámci téhle akce tak Mike Traffic bude jezdit po celé České republice se svým DJským setem, ale nebude hrát jenom on, bude hrát taky spousta hostů, ať už to bude Orion, Double J, DJ Noir a spousta dalších. No a na některé vybrané zastávky tak Mike Traffic taky doveze stánek s pop-upem svý restaurace James & Co., která letos by the way slaví taky 10 let od svýho vzniku, takže na některých zastávkách nejen, že si poslechneš skvělou hudbu, ale taky se dobře najíš. Nejbližší zastávka, tak tady vidím, že bude už tenhle pátek, a to v Mělníku, hned na to v sobotu, tak nás čeká zastávka

V Příbrami, potom ještě nás čekají Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník, Kolín, Hradec Králové. Je to opravdu spousta, takže je více než pravděpodobný, že se Mike Traffic se svým afterworkem objeví i někde v tvojí blízkosti, takže čekni na všechny zastávky na našem webu radiospin.cz. No a kdo ví, třeba se na některý zastávce i společně uvidíme. Radio Spin!

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 u 25. kilometru hlásí obousměrný zdržení, dávej tady určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, 9. kilometr směrem na Ústí nad Labem, tak tady vidím taky štosovačku. No a v neposlední řadě bacha taky na D1, kde si postojíš při výjezdu z Brna směrem na Prahu a tady si postojíš až po 175. kilák. Regiony aktuálně jedou bez problémů, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak dokonce ani tady to nevypadá úplně nejhůř. Přeci jen nějaký zdržení, ale tady vidím na jižní spojce směrem na Baranďák, Dobříšská ve směru na Strahovský tunel. Tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Postojíš si taky na Štěrboholský spojce a to obousměrně. Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady se to štosuje. Radlická ulice pak hlásí jeden crash, no a jednu nehodu vidím taky na Povltavský, takže tady taky opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: V rámci pořadu Spin Extra před sebou máme ještě dnešní poslední track na přání, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Čau, my tady dneska máme dlouhý den, pracujeme tady s tátou, máme tady celou jeho práci vyndenou na dvoře a chceme, abyste mi pustili Borečka z Bow Wave.
0: Tak jo, tak Boreček samozřejmě letí do éteru, ať vám jde práce hezky od ruky a jdeme si to společně užít. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára, který už se přibližuje k mikrofonu a je tady.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Máro, prosím tě, ty jsi mi říkal, že jsi byl o víkendu na Nobodyho Addictu, bylo to opět na Štvanici.
1: Ano.
0: Tak jaký to bylo?
1: Bylo to skvělý. Já moc nepiju, já se přiznám, ale ten den nějaký ten alkohol padnul, takže já jsem šel i do toho mošpitu, který se tam udělal veprostřed. Což už jsem si řekl, že ve svých 24 letech nebudu chodit do mošpitu, tak se tak stalo. Kamarád dostal hrozný loket na bradu, ale bylo to super. Je to hrozný zvěřinec, fakt je to takový jako hrozně stupidní zábava, ale vlastně jen tak jako občas za čas, proč ne?
0: Od kolika jsi tam byl? Já jsem koukal, že už to začínalo nějak brzo,
1: tři,
0: vlastně odpoledne.
1: Ve tři odpoledne to začalo. Podle mě jsme tam přišli nějak pátá, šestá, něco takovýhleho, pátá možná, no. A bylo to dobrý.
0: Já jsem koukal na, že tam byly oznámeno taky spousta hostů z Británie, třeba Sir Spyro, co teda vím, že nějaký neoznámený takový ty special guest, že tam teda byl PTK, Izomandias, byl tam ještě někdo? Mára byl v mošpitu už.
1: Jsem už byl v mošpitu a my jsme pak šli do dlouhý, takže já už si toho zase tolik nepamatuju a pak jsem domů přijel kolem 6 ráno, jo, takže za mě to byl užitej víkend, ale o víkendu jsem byl vlastně jenom addict a vlastně nic jiného, pak už to byla jenom rekonvalescence, jo, ale jo, asi Jirko, byly tam i určitě nějaký další hosti než PTK a IZU, určitě jo, souhlasím s tebou.
0: Hele, hlavně, že bylo užito, myslím
1: jo,
0: si, že...
1: Jo, můj bankovní účet taky si to užil, nebo
0: je mi to úplně jasný.
1: Jo.
0: No tak všechno, co mělo být, tak bylo. V neděli teda aspoň ten den na tu rekonvalescenci, to myslím, že...
1: Bylo to potřeba, ještě, že to bylo v pátek, v sobotu.
0: V sobotu to bylo.
1: V sobotu, jo, ještě, že to bylo v sobotu.
0: Tak, ještě, že jsem tam nebyl, ale aspoň, že to vím já. Tak, každopádně, ty si tady počkej s Márou na Chill na Spinu, ještě než se na to ale vrhneme, tak se mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 33 stupňů, stále tam je slunečno, jasno, podobně to bude vypadat i po celém zbytku České republiky, nejchladnějc hlásí Liberecko a to 27. 27, tak to jsou i maxima pro zítřek, takže zítra nás čeká lehký ochlazení, no ale postupem týdne se to začne zase oteplovat, takže stále nás čekají teploty vyšší. Takže hlavně někde ve stínu, hodně vody, no a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: práve často potrebuje spin doktora, tým je Rádio Spin.
1: Yeah, baby.
2: Československá scéna Rádio Spin. Vracím se zpátky k nám.

Dáváš chill na spinu, s tebou už je teďka Mára. Dneska svátek slaví Vavřineč, tak mu nezapomeň popřát. Máme pondělí 10. srpna, začátek týdne, tak já doufám, že jsi do ní stoupil v pohodě, že jsi měl příjemný víkend a že to můžeme společně rozjet. No a začneme trošku smutně, protože pravděpodobně se blíží konec Simpsonových. Asi nejlegendárnější seriál, který tady se z Ameriky dostal až k nám do Česka. Tak probereme o tom, co se změnilo, co je novýho, protože o tom mluvila jedna z dabérek. Něco se taky řekneme o stáčku v Praze, protože to vypadá, že opět bude připouštěno veřejnosti, že se z toho stane opět ten veřejný prostor a nebude se zavírat. Tak uvidíme, co je na tom pravdy. Dáme si taky tvoje tracky na přání, takže objednávej do apky, nebo samozřejmě můžeš taky volat sem ke mně do studia. Číslo je pořád stejný. 210 32 30 30. S tebou Mára, chill na spinu.

0: Fú, to jsem zvědavý, jak se to do sebe sedlo.
1: Tak pojďme na to.
2: Stávají zatáčky, točí se svět sem na...

0: neznám originál, ale řekl bych, že jsi to dal poslouchat určitě líp než originál.
1: No, Pajky, skoro bych i souhlasil, ale Buku mám rád, takže nemůžu říct, že by to bylo lepší doma.
2: A tak aspoň tak stejně dobrý, ne?
1: A, že si to ty tak, jo.
2: A dobrý. A pozor, na závěr ještě jedno info k poslednímu Radio Spin Music Impro těch prázdnin.
3: Rivalita končí. Spojíme síly na jednom treku.
2: A je to konečně venku. Tak se budeme těšit.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Čel na spinu, s tebou Mára, máme pondělí, začátek týdne, no a pravděpodobně ti nemusím představovat ani tuhletu legendární znělku. 37 sérií, 808 dílů a další 3 série jsou ještě v plánu. Samozřejmě bavíme se o Simpsonovejch. No a český dubbing má 706 dílů a kdyby si každý den dával jeden díl, tak zábavu máš na 2 roky. Ale vypadá to, že s novými díly se můžeme pomalu loučit. Dabérka Bárta totiž prohlásila, že po 40. řadě a druhém celovečerním filmu už další díly prostě nebudou. Hele, za mě zajímavý způsob, jak si říct o víc peněz, ne že ne, nájmy jsou drahý i v Americe, ale prostě ty hlášky, co nám nabídnul český dubbing, hele, o ty snad nemůžeme jen tak přijít, ne? Já mám rád hodně tuhle.
1: Mami, táti, chystám se něco udělat. Nebude se vám to líbit, ale já pevně věřím, že je to správná věc.
2: Marš, chce prásknout, že tu máme FET?
3: Žádný FET tu nemáme.
2: Ne, jasně, že ne.
0: Ne, jasně, že ne. A myslím si, že dost aktuální o českém fotbale vypovídá i tahle ta hláška.
4: Charles mě neuspokojil již léta.
5: Jo, tohle si myslím o českém fotbalu.
0: Tohle si myslím o českém fotbalu. A nebo Homer, co staví grill, to je jako něco naprosto skvělýho.
2: Anglický návod zničen, musím zkusit francouzský. Le grill, co to sakra je? Ano, to je moc pěkný záhradní grill. Proč ten můj vypadá jinak? Proč?
0: Hele, klidně se poděl o svoje oblíbené hlášky z tohohle legendárního seriálu, buď to do naší mobilní aplikace, nebo klidně volej sem ke mně do studia na 210 32 30 30. Slucháš Radio Spin?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, 20 minut na D8 na 9. kiláku směrem Ústí. Moc nevím, co se tam stalo, ale mapa mi hlásí, že tam to zdržení je, tak když tam budeš projíždět, tak dej vědět, jestli to platí. Nehoda na D3, 147 směr Rakousko, tady je to naštěstí bez kolon. Kde si ale počkáš, tak je D1 kolem Brna, 197 směrem Praha, je tady nehoda, dva borci v sobě a kolem 15 minut minimálně. Co se týká regionu, nehoda na 35 za Liberc, směrem na sever exit číslo 12. Pražáci v sobě jsou v Brně, Žabovřeská a Kotlářská, na to bacha, jinak regiony docela šlapou. Hlavní město, dva Brňáci v sobě na Průmyslovce a taky na Vilzonce. Ta Průmyslovka je totiž tak u jižní spojky, respektive nad jižní spojkou přímo. Zasekáno v Praze na Novopatský směrem k Belská, Vilzonka spojovací k Barandovu směrem okruh a právě zmíněný okruh 23. kilák směr D1 kolem 10. Podobný čas na 15. kilometru směr Ruzyň. Ode mě z dopravy všechno. Kdyby si měl info ze silnic, budu moc rád, když mi budeš dávat vědět do naší mobilní apky. Klidně můžeš taky volat sem ke mně do studia 210 32 30 30.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcárka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Musím něco jiného, prosím, spíme.
5: Pojď to rozpálit, pojď.

0: podle tebe. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Mára, pondělí, 10. srpen, svátek dneska slaví Vavřinec. No a už za chvilku mám tady dobrou zprávu pro všechny skejťáky, pro všechny ty, kteří rádi trávili teplý večery na stáčku, na Stalinovi, protože to vypadá, že tady ten prostor se znovu otevře, že bude přístupnej, má to bohužel ale pár háčků a od těch ti za chvilku řeknu. Každopádně, než se dostaneme k tomuhle tématu, tak je správný čas si zahrát i tvoje tracky na přání a já dneska začnu štrudlem.
1: Já uzdravím všechny spinnery, prosím tě, pusť nám tam Bulhara, Roteiro, díky. Mějte se, čau.
0: Taky díky, že jsi cinknul, pokud jako štrůdl máš chuť na nějaký track na přání, není nic jednoduššího, než zvednout telefon 210 32 30 30 nebo poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Pondělní chill na spinu s tebou dneska do 19.00 večer Mára a mám dobrou zprávu pro všechny pražáky, skejťáky nebo ti, co milují venkovní prostory nebo třeba festivaly. Legendární stáčko, Stalin, kivadlo, fronta na maso, jakkoliv tomu říkáš, tak tenhle ten prostor bude fungovat dál jako veřejný prostor pro hudbu, festiáky, skejtování, zkrátka jako to bylo doposud. Rozhodl o tom radní, takže svatý to asi úplně není, ale zatím to nějakou dobu bude platit. Má to ale samozřejmě jeden háček, jednu podmínku, jako úplně všechno. Musí se pravidelně monitorovat statika, jo? Aby se to celý nezřítilo. Naštěstí, pokud to budou kontrolovat radní od Pirátů, tak si myslím, že by to mohlo vypadat nějak takhle.
1: Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce.
2: Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most?
1: No, na Berounce, ve Všonarech.
0: Takže myslím si, že i když budou na roztažnost nemocný, statika nás teďka trápit nemusí a stáčko asi jen tak nezavřou. Než si dáme rap DNA, podíváme se ještě na počasí, aktuálně 34 stupňů. Když koukám na nějaký přehánky, tak vypadá to, že je něco před Plzní, tak doufám, že vám to tam doraží. Do Prahy nebo do ostatních větších měst nic pravděpodobně nepřijde. Večer se to stáhne na 18, zítřejší teploty budou extrémně příjemný, bude kolem 26, ale počítej s tím, že víkend bude zase tropický. S tebou Mára, jak jsem slíbil, za chvilku rap DNA.
3: Mládí jsem si říkal, že mi město spí, nikdo nevidí. Ty příběhy, co prostupují zdí, odrážíš se od lidí, občas zlejch, občas nevinných. Duše města ta je v dlaních jako sníh. Když jsem jinde, vím, že sever pulzuje tělem. Jak se vrátím, vidím známý hazardovat s fetem. Neschopný ho opustit, neschopný se proměnit, potáhnu šit, zavřel oči sníh, že bude líp.

0: Rap DNA s tebou má rád, čo na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera, nebo respektive minulej týden už vlastně, jsem tě potrápil těmihle vokály. Bylo to hodně těžký, protože jsem ti dal anglický grime a jenom vokály z 94. Tvářilo se to jako nemožná věc, ale ty jsi to přece jenom poznal, protože to byly Cups and Robbers od Skepty. DJ play one for the bad man. DJ play one for the lady. Said go on and the crowd go crazy. A samozřejmě ještě od samého, abych na ní nezapomněl. Dneska pro tebe mám jeden z podle mě z takových těch trošku jednodušších samplů, ale uvidíme, třeba tě přeceňuju a bude tě to dneska trápit. Musíš dát dokupy samozřejmě celý název, interprety, to by bylo úplně ideální. Tak tohle je dnešní sample v Rap DNA. A myslím si, že zatím to takhle stačí, pokud netušíš, nejsi si jistý, za chvilku přijdou i nápovědy.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

Čo na spinu, s tebou Mára, 18 minut po 5. hodině, nějaký drobný k tomu, to znamená, že se tady dáváme rap DNA, dneska je to jeden z těch jednodušších samplů, no a takhle nám zní krasavec jeden. Rok 2012, Nelly Furtado a High Life. No a možná ti to ještě není úplně jasný, protože těch odpovědí na to, jak mi to přijde jednoduchý, není za stolik, takže možná někdo tápe, někdo neví, takže hodím pár nápověd, aby to bylo ještě víc easy. Hledáš banger z roku, kdy zemřel africký prezident Mandela. Je to taky banger, který rozhodně pustíš na každý český kalbě, na diskotéce, na táboře, prostě je to věc, která tě nakopne, která roztancuje, která je totálně letní. No a je to od dvojce, která pochází z Mělníka. Tak hledáme dneska dva interprety, jeden track, tak věřím, že už to teďka zvládneš. Naposledy dnešní sample.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, máme přesně 17:30, to znamená, že si jdeme odhalit a rozlousknout dnešní sample, takhle zněl. High Life, Nelly Furtado, Ice Primo na Feetu rok 2012, to už je teda pěkná dávka let zpátky. Každopádně říkal jsem ti, že hledáš track od dvojce z Mělníka, taky vydalnej v roce, kdy zemřel africký prezident Mandela. No a jdeme se podívat na tvoje odpovědi, tak poslala voiceovku na Díz.
1: Čau Kimáro, ta dnešní DNA, já si myslím, že to musí být Reginald, dáme party, hezký den, čus.
0: Ok, Nadíš, tak co nám řekne Michal?
2: Čau, zdravím do studia, myslím si, že se jedná o Reginalda a Mia a ta písnička se jmenuje Dáme party.
0: Dáme party máme po druhý a co nám řekne ještě Prochy?
3: Je to Reginald?
4: Dáme party,
3: a my jo.
0: A ještě máme na drátě Michaela, takže by Michael taky odhalil. Nazdar, Michaele.
5: Čaue, znesky, že dáme party.
0: Dáme party?
5: Dáme party.
6: Dáme party.
0: Tak díky moc, Michaele, že jsi nám to tady ještě takhle live odhalil. Máš nějaký zážitek s tímhle s tím trackem? Říká ti něco, nebo ho posloucháš jenom tady občas na spinu?
5: Hele, já jsem ho poslouchal strašně dávno, když mi bylo třeba 15-16, no možná ještě když jsem byl mladší a byl to úplně letní banger, poslouchali jsme to furt jako kluci, takže pecka, nostalgie.
0: Super, tak to jsem rád, Michael, ty mi ještě vydrž na drátě, každopádně my máme rap DNA odhalený, za chvilku si samozřejmě Reginalda a my ho pustíme, ale ještě předtím dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, 10 minut na příjezdu do Brna po D2, nehoda je potom na Brněnský, těsně před D52 směrem na Vídeň. Bouralo se v Brně na Kotlářský a taky v Hradci v ulici Hořická. Hlavní město tady je pár taky ťukanců, jeden třeba na Vlžonce, jižní spojka směr Černák, je to hnedka za Barandňákem a ještě sjezd z D11 směrem Okruh, nebo respektive Štěrbolská spojka exit 1 směr Černák. Počkáš si určitě na spojovací, Štěrbolská spojka obou směrně, je právě do Břízka kvůli nehodě před Barandňákem a postojíš si pár minut taky na 15. kiláku směr Ruzeň. Ode mě z dopravy a z rap DNA všechno, no a teďka díky, že si odhaloval dnešní track, si jdeme užít, dáme party.
7: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe a za pár minut odstartuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe. Tak toho určitě využij, můžeš cinknout sem ke mně do studia, případně taky poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin. To je zatím teďka prázdná, poreb DNA, žádný tracky na přání tam nejsou připravený, takže je to jenom tvoje, je to úplně easy. Máš 20 sekund na to nahrát vzkaz, tak to udělej. Tak jdeme se podívat teďka, komu budeme hrát a bude to prochy.
2: Hele, dej tam. Sergej B. Něco, tam hoď. Marvin, dneska ne, ten je zlej, takže nám do auta jenom.
1: Tak jenom vám do auta. Já jsem dneska nějaký rozjetej, takže se omlouvám, musím se trošku sklidit, to je pravda. Tak dneska je to legendární, ne? Sergej B. a Rytmus.

0: zakončuje 5. hodinu a teďka už pomalu startuje hoďka, kdy budu hrát jenom podle tebe. 60 minut, tvoje tracky na přání, buď to přes naší mobilní aplikaci Rádia Spin, kam poslal voiceovku třeba Zdeněk.
1: Zdravím celý Rádio Spin, chtěl bych zahrát písničku Dostaň mě pryč od Hardtricka pro všechny dobrý kluky.
0: Dobře, všem dobrým klukům Hardtricko, Buka, Dostaň mě pryč. Myslím si, že se umístil na druhém místě v hitparádě Spin Fresh. O tom se můžeš přesvědčit dneska v 7 hodin večer. Výjimečně jsem jí moderoval já, takže si takhle hodím self promo. Každopádně můžeš buď posílat voiceovky jako Zdeněk, nebo volat naše číslo 210 32 30 30, jako to udělal Michael. Ahoj Michaele.
2: Čau Máro.
0: Tak řekni mi, co ti tam dám, jaký track zahrajeme a pro koho bude.
2: Hele, dáme tam klasicky Eminema, dneska tam dáme Shake That a bude to hlavně pro tebe do studia, protože se mi líbí, jako dneska máš energii a samozřejmě pro všechny spinery, co teďko někam jedou.
0: Super, tak jo, díky moc, Michaele, že jsi cinknul, měj se krásně a hezký zbytek pondělka. No a vidíte, jak je to jednoduchý, stačí prostě zavolat, stačí prostě půl minutka a máte svůj track na přání, úplně ideální. Bych mohl za chvilku dělat i teleshopping, to tak zní, to je pomalu. Každopádně, venku 34, docela ještě to jde. Velká přeháňka je teďka na jihu, míří to na Budějky, taky Milevsko, na Týn nad Vltavou, takže tam počítejte s nějakýma bouřkama a s nějakou přeháňkou. Večer kolem 19, zítra 26, slunečno celý den a tropy začnou až v sobotu. S tebou Mára, startuje hodina, kdy hrajou jenom a jenom podle tebe. Spin Radio.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: Radio Spin, s tebou Mára a samozřejmě hodina, kdy tady hraju jenom tvoje tracky na přání a krásně se nám playlist plní. Naštěstí nebrní, ale plní. A budu hrát teďka třeba pro Ondře.
1: Přesně tak. Chtěl bych tě poprosit přesně tam dát nějakou Ameriku a byl by to Drake na featu s 21 Savage a název tracku. Může být Knife Talk.
0: Tak dáme jeden Knife Talk, zahraju taky Rudovi.
2: Ale tak dáme třeba Riona na pláži. Ale všem, kterým skončila 14 denní dovolená. Naštěstí teda čeká mě měsíc práce a pak ještě mám další týden dovčů, takže snad
0: to je kuteče. Rudo, tak ty si žiješ, ne? Z jedný dovči, pak teda něco odpracuješ, aby si mohl utratit prachy na další dovolený. Hele, za mě ideální stav. A do třetice to bude Nadís, která poslala voiceovku.
3: Ještě jednou ahoj Marečku, poprosila bych tě, zahrál bys si mi od Martina a Kennyho featrené Dunk Fella pro tebe do studia, pro mě do práce a pro všechny spinnery, co poslouchají. Děkuju, čau.
0: děkuju, taky radíš, hele, ať ti to utíká v práci, ať už to máte všichni brzo za sebou, ať můžeme všichni už jít domů a užívat alespoň trošku volnější večer. Tak jo, začneme Amerikou, Drake, 21 Savage pro Ondřeje a taky samozřejmě pro všechny spinnery. Objednávej do apky nebo na naše číslo.

Rádio Spin, s tebou Mára, pondělí, začátek týdne, tak já doufám, že si do něj stoupil v pohodě, že už máš nejlíp třeba po práci a už jedeš domů. A pokud si chceš zpříjemnit cestu domů, tak ideální na to je si poslat svůj track na přání. Probíhá hoďka, kdy hraju jenom podle tebe a budu hrát teď

0: Je to špatnou, ať se na to vyšlou.
1: No a pokud máš špatnou náladu, prostě se na to vykašli, neřeš to a užívej pondělí s rádem Spin. Teďka Viktor Šín, rozdělený světy, letí za Pauškou.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D2 je první kilák směrem Brno, kreše taky na D7, 6. kilometr směrem na Prahu, obojí je bez nějakých větších kolon. V regionech v Brně se bouralo na Kotlářský, ale už se to odklízí a v Hradci vidím nehodu na Hořický. Hlavní město, tady je čerstvá nehoda na Pražském okruhu, 15. kilák směr D1, je to zhruba na 7 minut. Bouralo se taky před, na sjezdu z D11, exit 1, směr Štěrbolská spojka směrem na Černák, tak na to když tak bacha. A nejvíc si počkáš momentálně na spojovací směr Vltavská kolem 7 minut. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do naší mobilní apky, případně volej i naše číslo.

0: podle tebe.
1: A jak jsem slíbil, tak pokračuje hodina, kdy hraju jenom a jenom podle tebe. Mám teďka připravený další dva tracky a pak už nemám nic v playlistu, takže určitě toho využij. Teďka je úplně ideální příležitost poslat voiceovku do apky nebo cinknout sem ke mně do studia. Voiceovku poslal David.
2: Čau Máro, tady David. Prosím tě, zahraj mi tam písničku od Iza, Milou mě nenávidět. Bude to pro mě, pro všechny spinnery a hlavně pro tebe do studia. Tak užívej den, přeju ti, aby ti to utíkalo. Tak dík, čau.
1: Taky díky, Dave, hele, s takovýhlema bangrama, jako posíláš ty a takhle s krásnýma voiceovkama to utíká úplně samo. No a cinkla i Majda.
3: Tak řekni, kde ty kytky jsou. Jo, sobě a tobě.
1: Tak děkuju za sakce a Resta, řekni, kde ty kytky jsou. A jak jsem říkal, playlist je volnej, playlist je tvůj, takže volej, posílej voiceovky. Teďka Izo pro Davida.
4: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Smek je nezastavitelný, ty seš nezastavitelný a Rádio Spin je taky nezastavitelný. Pokračuje Hoďka, kdy hraju jenom a jenom podle tebe a jdem se podívat do mobilní aplikace, kterou si vzal útokem, protože poslal voiceovku třeba Lukáš.
1: Čau. Už prosím tě, od strese jakoukoliv písničku z Breakout, co tam máš. Pro všechny, co poslouchají. Dík, čau.
0: Hele, vyslal bych ten název, ale asi zas tak velkou ostudu si udělat nechci, ale stres to je, jo, nejenom číst ten název, ale i ten interpret, protože to je pro mě něco z Francie, nevím, fakt nechápu, co tohle je za jazyk. Každopádně Michal.
2: Ahoj, tady Michal z Teplic, chtěl bych zahrát Petit Bab 679, jestli by bylo možné, děkuju a bylo by to pro všechny spinnery a hlavně tobě do studia.
0: Díky moc, Petit Bab, Remy Boys. 679 máš v playlistu a do třetice Martin.
3: Čau, tady Martin, už mi tam prosím tě Freemana od Resta novinku a bude to všechny pro vás do spinu a pro moji úžasnou rodinu. Čau, díky, měj se.
0: Marťas, děkuju mu za voiceovku, ale Resta jsme teďka hráli docela často a nemůže tady být úplně přerestováno, i kdyby já bych si to vlastně jako přál, já mám Resta rád. Tak Marťas, když tak zkus najít ještě něco jiného, co by ti udělalo radost. Cokoliv, moc se rád ti to zahraju, ale Rest už tady byl dneska asi dvakrát možná, takže díky za spolupráci a ještě nějaký volný místo je, zhruba ještě na takový 2-3 tracky, takže když pošleš voiceovku, určitě se na tebe dostane. Tak jo, posílám jednoho stresa, který letí za Lukášem.

0: jsi ten největší. A po stranách máš svý kulky. Jsou dva typy koulí. Velký statečný koule a secvrklý buzeranský kulk. Když dochodou vpřed a mají jasnou vidinu, ale jsou blbý. Cítí. A už se hrnou do akce. A ty si myslíš, že jsi ucítil... Ale trochu jsi to poplet. Jako... Už si to rozmýšlíš. Svrkáváš se. A tvý kulky se svrkávají s tebou.
1: Tento track
0: by měl urychlit...

0: Končí se pár, Decko, Strapo, zakončujou trackem Si zvonil. To není úplně věc, co si Martin objednal.
1: Tak čau, to je ještě jednou Martin. Tak raz nevyšel, nevadí, rozumím tomu. Tak prosím tě, pustám Rafaela Separa Broda. Díky moc a ještě jednou měj se, ahoj.
0: Bratr to úplně nebyl, ale já jsem byl přesvědčený, že Jirka tady to album předával, očividně tady ještě furt není. Tak napravíme, Martine, co nejdřív, abych ti to přání mohl splnit. A pak jsem hrál ještě M-kovi.
2: Čas měří, děkuji to zahrát písničku pro ní manželku od Buky UAUA. Nevím přesně, jak se jmenuje, ale ona ji má ráda, díky, čus.
0: Tak Emko, jestli ten track má ráda, ho musíš vědět, ne? U a. Tak jako napadlo mě, že to bude asi tohle. Ale jestli to bude co jinýho, Emko, tak fakt nechávám se podat, nepřišel jsem na to, sorry, když tak, promiň. Ale ode mě už dneska všechno, jak jsem sliboval, a po mě tady startuje repríza Spin Fresh. Dneska se mnou, takže bys to mohl poslechnout ještě o to víc teoreticky. A já se loučím, slyšíme se zítra od 4 do 7, rap den a hodina plná tracků, taková klasika. No ale než se s tebou úplně definitivně rozloučím, tak ti ještě řeknu, že dneska v 8 hodin večer dorazí samozřejmě DJ Poeta s novou hudbou, možná nějaký hosti, zatím nic na Instač nedával, takže nevím, ale on ho má podle mě teďka možná i dokonce smazaný, že si teďka smazal Instač, takže to bude překvápko. Každopádně aktuálně kolem 30 stupňů, republikou přechází jedna velká přáňka, teďka je od Benešova až skoro k Budějkám a postupuje dál na východ. Do Prahy ani do nějakých větších měst to zatím nevypadá, že by něco mělo dorazit. Večer kolem 18, zítra 6.20 a v sobotu začnou zase tropy. S tou Mára a zase zítra se slyšíme. Čus! Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Radio Spin Dash Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin bez dabu.
7: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
0: 4 minuty a je 7 hodin, to je přesný čas a teďka startuje repríza Spin Fresh Hits.
8: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou výjimečně dneska Mára, máme pátek, no a to znamená Hitparáda Spin Fresh Hits. Vítám i všechny, kteří poslouchají reprízu, ta tady vždycky běží v sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 19.00. Spin Fresh Hits, 15 nejlepších tracků éteru Rádia Spin, o kterých rozhoduješ ty jakožto náš posluchač, a to skrze naše webovky radiospin.cz. No a aby ten seznam byl vždycky aktuální, měnil se a nebyl furt jenom stejnej, máme dneska i dvě novinky, na které se během hitparády podíváme, ale samozřejmě, jak už je zvykem, musíme se s dvěma tracky tím pádem rozloučit. No a jako první, s kterým se budeme loučit, je track od Kruka, Než to bylo cool. Týpek, který byl nebo je takovej stín rapový scény, protože mi přijde, že byl u zrodu, ale vždycky byl spíš tak jako trochu v pozadí, v mainstreamu, mimo ten mainstream, ale Než to bylo cool, je věc, která mě extrémně bavila. Bohužel musíme se s ní rozloučit a stejně jako s druhým trackem, což je legendární dvojce takového nekorektního, drsného humoru, sprostá slova, agrese všude, kde to jen může být, Řezník, Hades, Peš a jejich Dogstars. Got the drinky u nás, neoky na kud napije. Yeah. Tak vypadlíky máme za sebou, no a tím pádem se můžeme taky podívat na 13. místo a je tam track, který přežil jen tak, novej single od Katany, Hey Broke Boy, což je samozřejmě sample od ty naše a Disco Line, Snow Broke Boys, Hey Broke Boys. Mně se to plete, tedy ty názvy. Jak si je to podobný, kdo se v tom má vyznat? No ale je tam ze začátku, nebo když týzoval Katana tady ten track, tak tam je takový malej kopanec do gufrau na jejich track Navždycky blázen. Tak si to schválně poslechni.
9: Navždycky gáže.
10: No co to je? Přepni to.
9: Skladba ne.
0: Skladba ne. Navždycky gáže mi přijde fakt skvělý. Tak to je 13. místo. Hey Broke Boy.
6: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Fresh Hits.
1: 12. místo obsadil PTK a jeho ledovej track Kenpachi a Yachiro, dvě postavy z anime Bleach, Kenpachi jakožto kapitán jednotek Gotei a malá růžovlasá Yachiro jakožto jeho poručnice. Nejvýraznější a asi taky nejoblíbenější duo v celém tomhletom seroshi, v celém tomhletom anime. No a celý klip, který je k tomuhle tracku, je v takový zimní, potemnělý atmosféře, je to skvěle natočený, taky graficky zvládnutý, vypadá to moc dobře. Jestli si náhodou ještě nenarazil na tenhle klip, určitě to naprav, protože z mýho pohledu patří mezi ty nejlepší na naší československé scéně. Podíváme se taky na místo jedenáctý, tvoje hlasy získal Vesna a Ben, já si tě brát nebudu, track, který tě vezme na Moravu, ke krojům, do lidové hudby, zabalený do rychlého BPMka a rychlá atmosféra není jediný, protože tohleto tě fakt donutí tancovat. Je tam super chemie mezi Vesnou a Benem, která mi ze začátku úplně nesedla, ale když už jsem ten track slyšel třeba po třetí, po čtvrtý, tak jsem si to oblíbil a dokonce hodil jsem si to i do playlistu. Tak co, hodíš taky?
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Spin. Tak desátý místo máme za sebou, tvoje hlasy dostal taky právě Smack One a Hardness. Za mě skvělý album celý, jmenuje se Smack One. Přijde mi to takový možná trochu nový začátek Smacka, nedokážu to úplně popřát, ale co mě tam baví, je hodně takovej temný a zároveň otevřený track Odraz. Právě když se to pustíš, tak je to, že se kouká sám na sebe do zrcadla, že trochu přemýšlí, kdo je. Je to hodně otevřený track a mě obecně baví, když se rapeři otevírají. Nebo třeba takový odvážný track, kde otevírá různý kontroverze a ten je hnedka první Odmítl jsem deal. My jsme slyšeli Hardness, tohle to je našlapaná věc, která tě nutí udělat nějaký mošpit, dát někomu ránu mezi oči. A já teda na tenhle track vždycky boxuju, protože to je největší nakopávačka. To bylo místo desátý, no a my se jdeme podívat na první novinku dnešního Spin Fresh Hits.
1: Hit paráda Spin Fresh Hits, novinka.
0: No a tou první novinkou je single k filmu Bojovník. Tam se totiž spojila na tracku kletby Pam Rabbit a Separ. Dokonce si taky měl možnost s ní dneska slyšet krátký rozhovor o tom, jak tady ten track vznikal, jaký je pozadí tohoto tracku a celková spolupráce mezi Separem a Pam Rabbit. No a abych řekl pravdu, zatím tenhle ten track nemám úplně naposlouchaný. Úplně se mi nelíbí. Na druhou stranu si myslím, že bude skvěle pasovat do toho filmu, který už vychází za nedlouho, jmenuje se Bojovník, bude tam třeba i Kellyn, výborný slovenský i český herci, takže určitě, pokud si třeba ještě nevyrazil letos do kina, což by si určitě měl, tak myslím si, že Bojovník můžeš přidat na svůj watchlist. Jdem si to poslechnout.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

Pátý místo a track Robin Zoot Kapitán, ten už jsme si představili. Než se podíváme na osmý místo, tak ještě připomínám, že do hitparády Spin Fresh Hits může hlasovat úplně každý jeden jediný z vás, který teďka aktuálně poslouchá, a to skrze naše webovky radiaspin.cz.

0: neznám originál, ale řekl bych, že si to dal poslouchat určitě líp než originál.
1: No, Pajky, skoro bych i souhlasil, ale Buku mám rád, takže nemůžu říct, že by to bylo lepší doma.
2: A tak aspoň tak stejně dobrý, ne?
1: A, takže si to ty tak, jo.
2: A dobrý. A pozor, na závěr ještě jedno info k poslednímu Radio Spin Music Impro těch prázdnin.
3: Rivalita končí. Spojíme síly na jednom treku.
2: A je to konečně venku. Tak se budeme těšit.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
5: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: zjezdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: Fresh Hits. DJ Fate a Filip Konvalinka obsazují sedmý místo s trackem Co se děje. 6 let Filipa Konvalinky od solového alba Mimo Pio Squad. Dvě mouchy jednou ranou, tak takový nese jméno. No a Fate zajistil takovej nostalgický, ale zároveň svěží sound a Fko prostě neminul. Na tomhle tracku neminul. Extrémně mě baví refrén co se děje, kdy si dělá srandu prostě z celý mladý scény a z takových asi jako borců, který rapujou třeba na playback, textů, který jsou podle něj jenom blá, blá, blá, blá, blá. Je to takový hravý, je to svěží, je to skvělý, moc mě to baví. Ukazuje prostě, kdo je OG, kdo umí dávat ty bary a kdo je třeba jenom bezcenný děcko, co si ujíždí na fejmu. No, tak to bylo sedmý místo a jdeme se podívat na dnešní druhou novinku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: No a máme tady druhou novinku a tím je single Nechci. Letní banger, nadupaná věc od Gufrau, spojení s Mary April. Nechci, strašně mě to baví. Fakt bych nečekal, že mě to bude až takhle moc bavit. Je to hravý, je to nadupaný, je to pestrý a ten samotný klip je s něčím strašně půvabný, protože se tam střídají takový hodně záběry na close, potom takový celky, hodně detailovky, širokouhlá kamera. Je to takový hravý, jak je ten klip hravý, tak i ten samotný song je hravý. A taková zajímavost, v klipu si střihnul i takovou malou roli Roman Jakub, náš šéf tady na rádiu Spin ze Spin rána, který má teďka dovču. Tak jestli tě to zajímá, jestli ho tam uvidíš, hledej blondiáka v klipu, moc jich tam zase není. Tak jo, jdem si užít Gufrau, Marie April a track Nechci.
1: Hitparáda.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Slyšel jsi 6. místo a tvoje hlasy dostala taky Sosain a její track Wifi. Kdo je v dnešní době vlastně Wifi u žen? Ta, co vaří, nebo ta, co tančí pánví? Nebo svojí pánví? Nebo pánví na sporáku? Hele, tahle ta typka má takový docela super dvojsmysl, důvtip. V těch trecích je to rychlý, ale furt mi přijde, že si pořád hledá takový to svoje pevný místo na scéně. Bojuje jako lev, to si musí uznat, čím dál tím víc o ní slyším a myslím si, že do pár měsíců či let bude pevnou součástí naší československé rapové scény. Cením její rychlou flow, věřím, že to nebude pro všechny, já sám si to budu pouštět, moc mě to baví, oblíbil jsem si to, ale nemůžu prostě ani půlku slova, ta holka prostě to má těžký hlavně v tom, že je to holka a holky na rapové scéně to budou mít vždycky těžký, ale když zamakají, když budou vytrvalí, tak třeba doprnou jako Sara Rikas, která je součástí extrémně silného labelu, jestli vůbec toho nejsilnějšího u nás na československé scéně. 5. místo, tak to patří tracku Kdo? Buka a Robin Zoot. Zoot se nám postavil sám za sebe, naposledy, když byli spolu na tracku, tak byli jakožto Ohanbí, se kterými si tenkrát těmi alter eggy docela roztrhnul pytel, tak teďka je fajn slyšet už plnýho Robina Zoota. Ze začátku jsem si říkal, kamo, co to za kraje za blbost, dík je to úplná degešárna. Ale přiznám se, začal jsem to poslouchat a pak mě to baví. Jak je to dementní, tak je to fakt skvělý. Sheen jako Buka mě prostě baví čím dál tím víc. Baví mě, jak je uvolněný, porušuje svoje vlastní pravidla a prostě mu to za mě sluší víc jak Sheenovi. Ale uvidíme, jaká bude jeho cesta. Každopádně my si jdeme užít 5. místo.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Čtvrtý místo obsadilo Q&A Question and Answers od Nick Tenda a Wen, což je slovenský rapper z Michalovců. Super klip, opět, jak už u Milion Plus bývá zvykem. Takový dystopický, trošku depresivní, až možná nostalgický. Jako by v něm bylo něco trochu v nepořádku, to na mě působí. Kor, když ten sound je takovej dopozitivna, jo? Trošku styl MGK, rock pop, vůbec mi to nevadí, přijde mi to super. A v klipu je dokonce i Izomandias jako hlavní postava, což je zajímavá změna a trochu si říkám, jestli ten track není tak trochu i o něm, vzhledem k jeho komplikovanému vztahu s berlínskou modelkou. No a teďka je úplně ideální čas na rubriku Flashback.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: V této rubrice se vždycky podíváme trošku zpátky v čase, připomeneme si jeden z nějakých třeba starších tracků, nějaký, který zapad, abychom ho trošku znova probudili a dali mu novej dech, novou krev. No a dneska tady máme Gufrau Party od Gufrau samozřejmě. 3 roky stará pecka, což se může zdát jako chvíle, ale de facto to jsou jejich začátky. Začátky jejich cesty, až vlastně teďka na výsloní na objev roku. A o čem může být začátek týhletý letenský party z Holešovic, než prostě kalení a chlastání. Jako nic nečekej jako filozofického na tomhle tracku. Je to opravdu jenom o alku, což prostě, hele, patří to k těm začátkům každý takový klukovský party, ale tady ta klukovská parta to dotáhla hodně daleko a sám jsem přesvědčený, nebo sám jsem natěšený, co z Gufrau ještě zažijeme. Tak jo, jdem si dát flashback.
2: Běda, abyste unikl trampu.
3: Piju, neznám stop, neznám míru. Já mám bír a ty máš díru. Piju, ráno piju, večer piju. To

0: Máš už zapnout kameru?
1: Tak, jsme tady v Podtatersku, vidíme tady pasáka, vypadá si velmi šťastně. Pasáku, co nám o sobě řekneš?
2: Okej, hodně být. 1, 2, 3...

0: Hej chalani, tak se majte dobré, já už musím.
1: Vy jste bral boty!
2: Kde máme kameru? Čeku, kde máme kameru?

0: na Spin Fresh Hits.
1: Na třetím místě se potom umístil track A mám rád, Izo, Exit u palice na featu Hector. Já si pamatuju, když jsem měl první listen tohohle alba a když přišel Hector, já měl normálně husinu, když jsem ho tam slyšel. Nevím, jak to máš ty, ale když vychází nový album, na který se opravdu těším, tak ho poslouchám blind, docela to doporučuju. Nevím, jak album je dlouhý, kolik je tam tracků a hlavně, kdo je na featu, takže vždycky je to trošku překvapení. No, Hectora jsem tam nečekal, je to skvělá věc. Celkově tohleto album EUP překonalo asi za měsíc nějakých 30 milionů streamů, což na Česko a Slovensko je extrém. Hele, mám objednaný i vinyl, přiznám se, za mě skvělý album, který nemá z mýho pohledu ani jeden skip. Prostě neskipuju tam tracky a to se mi moc nestává. Druhý místo patří hodně zajímavý kombinaci Buka a Hard Trico. Tohleto kombo asi jen tak nikdo nečekal, včetně mě, ale překvapivě to funguje. Podobný kombo možná jako Kellen a Dollar Prince na EPčku Superstar, nebo na EPčku, na novém EPčku track Superstar. Hard Trico na tracku bojuje proti vlivu ulice. Chce se dostat pryč, ale zároveň ulice je trošku součástí jeho samotného a nemůže jí jen tak v sobě potlačit. Potřebuje někoho, kdo by tenhle ten vnitřní boj vyřešil nebo mu alespoň pomohl. No a Buka, který v podsvětí několikrát byl, prošel ním, třeba jako když měl impostor syndrom, tak pomohla mu žena, která ho odtamtud dostala a zachránila. Takže možná to, co potřebuje Hard Trico, je žena. Tak snad to zachrání.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo druhý.

0: jistě blíží ke konci. Děkuji všem, kteří hlasují do naší hitparády Spin Fresh Hits. No a nám už nezbývá nic jiného, než si odhalit první místo. A už to nebudu dlouho napínat, protože to je spojení Prague Union, Pauli Garant, Hledá se rým. Garant, který i ve svém tracku Harantštrasse popisuje, jak velký zlom pro něj byl, když přišel Kato k němu domů a pracovali na tracku. Mám tady i ukázku lyrics. Kdyby tak věděl, co všechno to pro mě znamenalo, člověk, co od začátku formuloval můj projev v rapu. Soulová, pozitivní, taková funková věc, která vždycky zlepší náladu, nic agresivního, volná flow a track šlape jako po másle. Prago se svým důvtipem a lehkostí, je to skvělý kombo k tomuhle libereckému rodákovi. Hele, popravdě vůbec se nedivím, že to má první místo a přiznám se, párkrát jsem tomu hlasy hodil i já. No co, každý může hlasovat. Ty můžeš hlasovat na našich webovkách radiospin.cz, máš tam tři hlasy každý den, tak to určitě využij. No a teď si jdem užít první místo. Prague Union, Pauli Garant, Hledá se rým.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: rádio. Spin.
1: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Vlky.
1: Fú, to jsem zvědavý, jak se to do sebe sedlo.
0: Tak pojďme na to.
2: Se stávají zatáčky, točí se svět sem na...

0: neznám originál, ale řekl bych, že si to dal poslouchat určitě líp než originál.
1: No, Pajky, skoro bych i souhlasil, ale Buku mám rád, takže nemůžu říct, že by to bylo lepší doma.
2: Ale tak aspoň tak stejně dobrý, ne?
1: Ne, že si to ty tak, jo.
2: A dobrý. A pozor, na závěr ještě jedno info k poslednímu Radio Spin Music Impro těhle těch prázdnin.
3: Rivalita končí, spojíme síly na jednom treku.
2: A je to konečně venku. Tak se budeme těšit.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
5: Žádný body shaming, dneska jeden všichni, jestli nejsi s náma, tak

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.

0: Blackout, tady Dorian a ty právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.

Rádio Sphere. Nejvíc repu v republice.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: To jsem zvědavý, jak se to do sebe sedlo.
1: Tak pojďme na to.
2: Stávají zatáčky, točí se světcem na...

0: se říká přátelství.
1: Neznám originál, ale řekl bych, že jsi to dal poslouchat určitě líp než originál.
2: No, Pajky, skoro bych i souhlasil, ale Buku mám rád, takže nemůžu říct, že by to bylo lepší doma.
3: A tak aspoň tak stejně dobrý, ne?
2: A, takže si to ty tak jo.
3: A dobrý. A pozor, na závěr ještě jedno info k poslednímu Radio Spin Music Impro těch prázdnin.
4: Rivalita končí. Spojíme síly na jednom treku.
3: A je to konečně venku. Tak se budeme těšit.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
6: Co? Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
7: Jedna ty vole.
6: No, jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
3: Proč tam nebyl, ty vole?
6: No jasně, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak už jsi se přepočítal, Frajerku, co?
6: Cože?
8: Jsi měl